0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
1: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

0: zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Intech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Hit Radio FM Plus.

0: Mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
1: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek. A teď jdeme do regionu.
1: Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný drone soccer, neboli fotbal dronů. Jde o světový fenomén, který propojuje pilotáž dronů, programování a práci v týmu. Západočeská metropole je vůbec první v Česku, která má certifikované vybavení, které umožňuje hrát i mezinárodní turnaje. No a jak vypadá dnešní předpověď počasí? Opět bude teplo a slunečno. Pro západní Čechy nám slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Jen k večeru může být přechodně oblačno. Na teploměrech dneska naměříme od 21 do 24 stupňů.
2: V Bdeně vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Snídaně
1: šampionů. No a samozřejmě vám přejeme krásné ránko, 6:03, tady jsme my dva, čau Jasmin.
2: Čau Michale, krásný čtvrtek 1. října.
1: 1. října vlastně no už, jo. Dneska už můžeme tankovat, že jo, dneska už ty ceny paliv, my se na to těšíme, že jo, od té doby, co ten řekli, že to dají dolů, hele, kolik ušetříme na nádrži, 100, to bude prýmá. Tak pojďme na hity Pitbull, Mark Anthony, tím startuje čtvrteční snídaně, tak krásné ránko. Hit rádi.

0: Mark Anthony, tohle je Hit Radio v 6.07. Krásné ráno vám všem, kdo jste si nás naladil. Mně tak trošku přijde, že my tady ve studiu soutěžíme, kdo toho naspí míň tenhle týden. Jo? Musíme teda říct, Jasmin, ty jsi spala na dnešek, nebo?
1: Mám-li to rozebírat, tak a nechci se chlubit, protože to je naprosto strašný. Předevčírem jsem spala hodinu, včera dvě a dneska vůbec, protože jsem byla na Benovi, Kristoválovi.
0: No ty jsi tam hlavně byla podruhý, že jo? Tak jako ano. Takhle jít na něco dvakrát znamená, že to bylo asi fakt dobrý, ale vypadáš docela v pohodě. Vypadáš docela v poho. Já jsem druhou noc spal dvě hodiny po sobě. Já jsem byl včera na firmní akci a člověče, já tam našel svůj les, jen tak pro zajímavost, jo.
1: Nějaký blbečkův, nebo co tam mají?
0: Ne, byl tam les, člověče, já to mám tady na fotce. A ten les se jmenuje Pičulín. Jo, a já jsem to dal na Instagram, když tak můžete se podívat opravdu, že tam ten les je. A říkám si, jo, jak to asi vzniklo tady ten název, jo. A psali mi právě lidi, protože já jsem nevěděl, že máš svůj les. Říkám, no tak jasně. No tak nás by zajímalo, jak krásně jste se vyspali, na kolik byste tomu dali procent, protože mě teda ukazují hodinky po předchozí noci 20% very low sleep score.
1: Já bych dala cokoliv za very low sleep score aktuálně, nicméně vy nám pojďte dát vědět, čeká nás minuta šampionů, chceme znát klasicky věci, jak se jmenujete, odkud jste a na kolik procent jste se teda dneska vyspinkali podle
0: Takže
1: vás.
0: Dáme procenta, jo? No tak schválně, kolik procent teda, na kolik procent jste se vyspinkali, 777937777, za chvíli startuje minuta šampionů. Můžete nám to sem hodit SMS-kou nebo přes WhatsApp. No a my vám nabízíme další parádní hity. Tohle je Alvaro Soler Animal. Hezké ránko.

0: Za malou chvíli 6:45, dáváte si čtvrteční Hit Radio. Začíná minuta šampionů a ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste, co je.
1: Nic, a na kolik, to jde hezky.
0: A na kolik procent jste se vyspali, tak startujeme teď.
1: I v čas Prahy dneska tak 45% a kafíčko to prejistí.
0: Katka Rabí, 100 ze 100, s nejchlapem se vždy spí nejlépe.
1: Oh. Michal Praha, 10%, probudil se 2 minuty před budíkem.
0: Martin Benešov, 50%, takovej průměr.
1: Lucie Bruntál, obdivuji vás lidičky, já nespat takhle jako vy, tak jsem na všechny protivná, vždy musí být aspoň 7 hodin.
0: No to my jsme, když se vypne mikrofon. Pavel Ostrava, co je to spánek, to se maže na chleba.
1: Petr Příseky, u světle nad Sázavou, dobré ráno, vyšpal jsem se cca na 1%, takže za sebou tahám nohy a pak tělo.
0: Adela Kravaře, vyspinkala jsem se na 59%, posnídám a dobiju na 89%.
1: Iva Šluknov, 24%, spánek cca 2,5 hodiny.
0: Verče Dobronice, spánek na 100%, za mě 6 hodin dostačující.
1: Katka Dolní Město, jede z noční a prý čert nikdy nespí.
0: Mhm.
1: Tak jo, to jsme na tom dost podobně s spoustou
0: no,
1: z vás.
0: No vypadá to, že taky moc nespíte, proč nechrápete?
2: Přesně.
0: Přesně. Ježišmarja, tak pojďme na hity. Co by nás mohlo probrat? Tohle určitě New Religion, Bebe Rexha a Faithless. Taková parádní reinkarnace ve čtvrtek ráno. 6 hodin, 13 minut. Tak dobré ráno všem.

0: Dobré ránko, šampioni, Imagine Dragons, 6 hodin, 20 minut a je to tady. Je to tady záchranná brzda, která nás všechny spasí, je 1. říjen a je tady zastropování paliv.
1: Ole, ole!
0: Od dnešní půlnoci už je maximální cena benzínu 46 korun 14 haléřů a nafty 48,72 haléřů za litr. Nejzajímavější je to samozřejmě u nafty a taky u dražších pump, hlavně okolo dálnic. Ale takhle, já si říkám, co nezaplatíme tady na tom teda litru, jo, co nás jako ušetří, tak to zaplatíme zase jinde, takže...
1: Takhle, budou volby, tak doufejme, že nová vláda bude zastropovat víc věcí, zastropovávat třeba nájmy, takovýhle věci. To by se hodilo zase.
0: To bylo fajn.
1: Ale nafta taky dobrý.
0: Nicméně, já jsem teda tuhle hru prohrál. Já jsem říkal, vlastně, když jsme se o tom bavili na začátku týdne, že budeme tankovat ve čtvrtek hromadně teda, jo? Že hladový oko vydrží. No a čavče, já jsem včera jel do toho Nového Města na Moravě a tankoval jsem.
1: Káže vodu, pije víno.
0: Počkej, tedy. Tankoval jsem a vzal jsem plnou. Já ti říkám být nezadaný a mít seznamku, tak si to dám době. Hele, a dal bych si tam Michal Knejp, že jo, 35 let a tankuju plnou. Já ti říkám, hele, kočky, ty by odpadávali. Co je víc? Muzika, rehab, Ena, DJ Seš, no a samozřejmě vy, kdo nás hladíte na cestách a třeba se chystáte dneska natankovat, tak vám řekneme, jak to vypadá na silnicích. Hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
4: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
5: Je, to Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
6: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte z

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
5: No jasně, z MND to jde.
4: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
8: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus autobus.
7: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětirájetour.cz.
8: Bude vejdán.
9: Chcete prodat vůz rychle a bez starostí?
10: Tak teď je ten správný čas.
9: Autocentrum Davokár právě nabízí výhodné podmínky při výkupu vašeho vozu.
10: Nejvyšší výkupní ceny.
9: Peníze i hned na ruku.
10: Vše vyřídíme za vás.
9: Přebereme záruky.
10: Nabízíme i možnost protiúčtu.
9: Přijeďte.
10: Těšíme se na vás každý den od 9 do 21 hodin.
9: Tým Autocentra Davokár.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Velký pozor si dnes ráno dávejte na jižním Plzeňsku v Klumčanech. V Komenského ulici je na silnici rozlitý olej, proto to tam může nepříjemně klouzat. No a pozor taky na dálnici D6 na kilometru 19 směr Praha se dočasně jezdí v protisměru.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Hit Radio FM+.

0: Teda musím říct, že jsem úplně načatej z toho songu.
1: Já to miluji.
0: Geniální, miluju. Eva Farná, Perpetuum Mobile, Hit Radio 6.32. Co pro nás má David?
2: Ranní update.
3: Je 6:30, hezké ráno, máme nový trend v luxusu. Luxusní kabelky podražily natolik, že se zákazníci obracejí více k luxusním botám. Spíše než utratit 6 000 dolarů, tedy 129 000 korun za kabelku, se rozhodují pořídit si boty za 1 000 dolarů. Ty se stávají novým typem zboží, jehož koupí zákazníci vstupují do světa dané značky. Vědci vytvořili povrchovou úpravu látky, která dokáže odstranit mastnotu, skvrny, bakterie i některé houby pouhý opáchnutím vodou, bez pracího prostředku a bez klasického pracího cyklu. Podle studie by technologie mohla snížit spotřebu vody, elektřiny a času při praní asi o 82%. No a hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi dostane od univerzity v Buenos Aires čestný doktorát. Převezme ho 6. října před přípravným zápasem proti Beninu, ve kterém se rozloučí s reprezentační kariérou.
0: Stejně co, jako moc mu není a sekne s tím, já o něm mám stejně jako strach. Musím si služenky, že aby to všechno poplatil, když teďka pověsil fotbal na řebí. Zajímalo, jak dlouho byste si mohli dovolit nepracovat, kdybyste právě dneska skončili v práci. Já si říkám, že už večer bych šel prolistovat jobs, možná ještě dopoledne. Vanilla Ice, Ice Ice Baby, tohle je srdcovka, to jsme vybrali my dva, tak se nad vás to po ránu zabaví. Jirka Pelnář, ten vám hraje srdcovky mezi 12. a 13. je jich 5 a jednu vybírá

0: fotbalového mistrovství roku. A to je taky strašný. Kolik byste tipnuli? Kolik byste tipnula ty, Jasmin? Rok? Jaký je tohle rok?
1: Jaký je to rok?
0: Fotbalový mistrovství.
1: Je. Yeah. Bakavaka, kdy se hrálo tam, jo?
0: Jo. Prostě z jakého té roku. Je to přišlo totiž úplně neuvěřitelný, jo?
1: Tak já si myslím, že je to 2012, nebo 11.
0: Nekecej, 2010 to je. Pak? Tak pokud jste typovali i ve 2010, tak jste dobrý. Já bych řekl, že to je třeba 2015, 16, a je to teda mnohem starší. Shakira, Waka Waka, tohle je čtvrteční Hit Radio a my vám přejeme krásné čtvrteční ránku, šampioni.
1: 6 hodin 41 minut k tomu a to si říkám, nepočkej. To si říkám, že je ideální čas tam poslat nějakou kávičku, protože si myslím, že třeba do takové 9. hodiny raní bychom neměli dělat žádný vážný jako rozhodnutí nebo povídání si s kolegama
0: jako, že bez nebudeme kávy. Se pouštět do žádných větších akcí, si chtěla říct, že jo?
1: Přesně tak. Dneska k tomu máme oficiální důvod, protože je Mezinárodní den kávy.
0: No a to je zajímavý. Já teda musím říct, že vždycky, když jsem poslouchala rádio a moderátor se začal bavit o kafi, tak mě i hned takhle naskočila ta vůně, protože to si představíš, vůni kávy. A normálně mě to donutilo opravdu zastavit na pumpě a to kafe si dát, jo. Takže myslím si, že jsme vás trošku nakazili, vás minimálně do nás posloucháte na cestách, nebo kdo jste doma a třeba si říkáte, jestli si to kafčo před odchodem do práce dát nebo ne.
1: No dát, je to černý, horký, zlato a dneska doporučeně.
0: A kdo jste v kanclu, taky byste tam jedno lupli, co? A nás poslouchá náš šéf u něj v kanclu a já si říkám, že by se mohl stát zázrak. Poslouchám, mohl by se stát zázrak a mohl by nám tady přistát kafičko. Míšo, jestli nás slyšíš, jo? Tak jestli jste dostali chuť na kafe, chápeme, máme to úplně stejně, dejte si i za nás třeba, pokud tam teda Michal nedonese. Huntrix Golden, další hity za malou chvíli a přehodíme i dopravu. Hezký ránko.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Sleva 20%.
4: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám, Baru, povedlo. Jako z katalogu.
3: Viď a všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
6: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
5: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
7: Máš u sebe korunu?
8: Na co?
7: Na novou vanu ze Senesy.
8: Odkud?
7: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
8: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
9: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

0: prvky Hitrádia. Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pokud teď ráno jedete po dálnici D6, pak si dávejte pozor kolem kilometru 57,5 ve směru na Karlovy Vary. Leží tam sražený divočák. A ještě připomenu dopravní omezení. V Plzni pracuje se na Rokycanské, kde dál zůstává dočasně zúžená vozovka.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Ráno na Hitrádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: Feels like I'm falling in love. Tohle jsou Coldplay a tohle je čtvrteční snídaně šampionů. 6:54, dobré ráno. A je to tady žebříček toho, kde se v Česku žije nejlépe. Kdybyste řekli, že je třeba taková Praha, tak no to tak... je na devítce.
1: Počkej, když se říká v Praze se žije blaze.
0: No, to se jenom říká, ale. Brno to je ještě dál a skutečnými vítězi jsou místa, kde máte blízko do přírody, ale zároveň nemusíte jít pro rohlíky 10 kilometrů.
1: Máme, máme seznam. První čtyři místa, čtvrtý místo Olomouc. Pak tady vidím třetí místo Žamberk.
0: Jasně.
1: Druhý místo Luhačovice a první místo
0: Turnov.
1: Turnov,
0: ne Trutnov, Turnov, to se často plete. Takže Turnov na prvním místě, no tak my tam gratulujeme, nicméně taky stojí za to se podívat na úplně druhou stranu toho žebříčku, tak máme tady poslední místo, Horšovský Týn, Bílina, Podbořany, Havířov, Krnov, Louny, Litvínov, Teplice, Karviná, Chomutov. Tak tohle jsou města na konci. Já si říkám, proč? A kdo to sestavuje? Já mám ty města rád. Já mám třeba ke Krnovu jako dost jako dobrý vztah, tam tu je moje dívka. Jo. Takže vlastně si říkám, proč? Jako, tam rostou hezký lidi. To je bomba, ne? Tak vy, kdo jste tady z toho seznamu? Kdo jste z toho seznamu na konci? Hele, to je jedno, my vás máme rádi. Tak proč mám ten pocit? Jak se říká, všude dobře, doma nejlíp, že jo? Každý se bude obhajovat to svoje město. Tak my vás do všech měst České republice od Aše až po Jablunkov zdravíme a posíláme hity. Tohle jsou Miraj, Oči, Night Radio do 7 a pak vám dáme další zprávy. Hezký ráno.

0: a zas. Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
3: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
2: Vážně?
3: Já mám Lelosy na sobě celý den.
2: Lelosy. Too comfortable to take off.
4: Klikni!
5: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
5: Jupi!
4: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
5: Rozložte nové možnosti.
4: Když mobily,
5: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
8: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slač na Šumavě. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48 korun na 70 haléřů za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46 korun na 14 haléřů za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouho době nedaří. A koukneme do našeho regionu.
10: Studenti Západočeské univerzity v Plzni navrhli kampaň proti rakovině varlat. Oslovit má jejich generaci, která je nemocí nejvíce ohrožena. Mezi slogany 6 témat plakátů se objevilo například heslo Čekáním to nevyřešíš. Nový vizuál kampaně pro nadační fond Muži proti rakovině se objeví od října po celém Česku. A co nám na čtvrtek slibuje předpověď? Na západě Čech dneska bude většinou jasno nebo skoro jasno. K večeru pak přechodně i oblačno. Teploty u nás dál zůstávají příjemné, mezi 21 a 24 stupni Celsia.
11: V Deně Vsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
12: Stal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
13: Ahoj, dobrý ranko.
14: Krásný čtvrtek vám všem. Snídaně
13: šampionů. Já se musím přiznat, Jasmin, já mám trochu strach tady celý ráno.
14: Jak to?
13: Jak jsme toho moc nenaspali, tak já se bojím mačka tady ty tlačítka.
14: Já se bojím otvírat pusu.
13: No, jasně, no. Takhle, kdyby vám přišlo občas, že třeba pauza, ticho, mezera, tak to není chyba, jenom já to musím nejdřív zpracovat v hlavě a vymyslet si, co zmáčknu. Je to takový jako pocit, jako když vás někdo vezme lopatou po hlavě. Tak krásné ráno vám přejeme. Rose, Bruno Mars a Paté, tím pokračujeme. A počkej,
14: jo, tohle,
13: tady.
14: Ano.

0: aha. Rosé Bruno Mars, Apaté, 6 minut po 7. Dobré ránečko. Topit či netopit, to je otázka, to je oč tu běží, začal říjen právě dnes a spousta z nás už topí, tak by mě zajímalo, jestli už topíte, topíte, že jo?
1: My? No rozhodně ne, vy jo.
0: No jasně.
1: Ne.
0: Nebo takhle my to úplně neovlivňujeme, ono se to nějak nastavuje podle okolní teploty a samozřejmě v noci, jak už ty teploty nejsou úplně vysoký, tak se to topení spouští, ale já myslím se přiznávat k tomu, ale my trošku topíme Pánu Bohu do oken, protože máme pořád ještě ventilačku, ještě není taková zima přes noc, toho, aby tam byl čerstvý vzduch, ale samozřejmě pak, až bude mrznout, tak to asi rád zavřu to okno.
1: My máme starý plynový topení, který vždycky musí Kuba, můj přítel, potom půl roce zase tam zapnout a ono to dělá strašný hluk jako a zároveň smrad a teďka je Kuba pryč, takže já to zapínat nechci, tudíž tam mrznu, ale i tak my začínáme topit třeba až v listopadu.
0: To je hrozný, co ta doba dneska, jak si prostě stěžuješ na to, že ty já... Já prostě musím vstát a jít tomu termostatu a zmáčknout to.
1: Ne, tam je to složitější.
0: Vem si, jak to bylo, ale jak to bylo dřív, že jo? To jsi musela prostě normálně naštípat dříví, nebo uhlí, já si pamatuju babička, jo? A tak počkej, já teda nejsem úplně extrémně zimovřivý, protože já jsem byl zvyklý právě od babičky. Když jsem u ní bydlel na intru, nebo místo intru, tak jsem se každý ráno sprchoval v koupelně, kde bylo třeba 12 stupňů, jako v zimě, jo? Takže nic moc a samozřejmě, když tam byla taková kosa a dal jsem si horkou vodu, tak pak nebylo vidět na centimetr. Takže já jsem jakoby v pohodě, ale taková ideální teplota za mě doma, já jsem v klidu třeba s 18-19 stupňů v zimě.
1: Za mě taky dobrý, tahle ta teplota, my se tam vždycky hádáme zase s přítelem, protože ten by furt topil, to je jak náš David, jo? Ten tady teďka není, takže my jsme v klidu teď.
0: To jsem chtěl říct a on už teda změnil destinaci, on byl v Japonsku na svatební cestě a psal nám dneska ráno, že už je na Havaji a tam je to finito, jo? A tam prostě bude teplíčko a on se sem vrátí a ježiš, tady bude zase přetopíno, pane bože. No tak jaká je ta ideální teplota za vás, kdo nás posloucháte? A topíte?
1: Dejte nám to vědět, 777-937-777, tak zní číslo k nám.
0: Můžete nám to nahrát na WhatsApp, budeme rádi, nebo nám to sem pinkněte klasické SMS-kou. Od nás pro vás další hity. Tohle je Medana. Hang up, 7 hodin, 8 minut.

Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc. Tohle jsou hity Linkin Park, Lost na Hit Rádiu ve 7:45. Dobré ráno. Tak co, topíte? Nebo netopíte? A jaká je za vás ta ideální teplota? My jsme se to o tom tady bavili ve studiu. U nás doma už se topení spouští na noc a u Jasmínu tam se netopí.

0: sluníčko. Ráno je zase 15, tak znovu zatopím přímotopem a jdu se sprchovat do koupelny, kde je 10 až 12 stupňů. Tak ty bláho, tohle, to už je velká otužovačka.
1: Pojďme taky na další zprávu. Píše Zdeňka, bydlela jsem první rok sama a šetřila na topení, protože jsem nevěděla, kolik si mohu dovolit protopit. Vraceli mi 12 tisíc korun, od té doby mi přítel k mé nelibosti přitápí, jinak by zmrznul v mých 19 stupních. To jsem říkal, že za mě je taková ideální teplota.
0: David z Brna píše, ránko týme, já jsem jak Michal, jelikož mám studený odchov od dob, kdy jsem po maturitě bydlel u babičky na starém baráku, kde se topení zapínalo celkem pozdě na podzim a jen na pár hodin ráno a pak pár hodin večer. 20 stupňů v baráku přes zimu je luxus. Ještě zatím netopíme.
1: Davide z Brna, ty jsi můj člověk. No tak u babičky se netopilo přes noc, ona vždycky musela vstát a zatopit, takže tam byla totální klendra, jako všude ráno. Takže, ale zase to člověka probralo po ránu, tohle vstávání. Píše taky i Eva, my máme byt 0 plus nic, dvě okna na západ, to nevyvětráš, nevychladíš, ale na teploty léto 27 a zima 25 jsme si zvykli a náš ježek bělobřichý si taky nestěžuje, miluje teplíčko, takže náš David tady je vlastně ježek bělobřichý.
0: No ten se vrátí hodně opálený, ale můžeme mu tak říkat.
1: Je to taky připomnělo, jak se tady bavíme o tady těch věcech, tak samozřejmě mrazíka.
2: Ruce i nohy mě mrznou.
1: To je pro vás, kdo jste teda zimovřivý. A já jsem člověče tady úplně jako mimo téma, jo. Já jsem tady hledal v systému něco, co se týká mrazíka a já jsem našel tohle, schválně, jestli si vzpomenete, jo, rok 2000, nevím kolik, asi nula. Strašná pecka.
0: Stevenger. Ty kráso.
1: Můžeme vám slíbit, že já bych se to hrál v zimě, až bude opravdová zima, ať vás s tím teďka neotravujeme, ale tohle, pane bože, to jsou vzpomínky snad na základku ještě tohle. DJ Company versus FM Factory Mrazík. No tak jo. Tak nás budete prostě muset poslouchat do zimy, no. Budete to muset vydržet, aby jsme se tohle dali celý. Pojďme na to, na co jsme zvyklí, co máme rádi. Spíš, co se hodí ke čtvrtečnímu ránu. A to jsou B.O.B. Airplanes 717. Díky za vaše zprávy, krásné ráno.

Airplanes. 7.19 na Hit Radio. Co je v plánu dál? Songy skvělý, třeba tohle. Last Friday Night, Katy Perry. Taky Činasky, Kapradí, no a chvíle po půl osmí, to je za nějakých 10 minut. I rychlá pětka, máme pro vás další voucher na 5000 korun na nákup

0: sportovního oblečení, tak zůstaňte s námi. No a samozřejmě myslíme i na vás, kdo nás ladíte na cestách, bude doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Děti ráje, nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětiraje.tour.cz.
8: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
9: www.projektantbudoucnosti.cz.
10: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
11: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
12: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. O nehodě jste nám dnes ráno dali vědět na trase z Plzně do Příbramy. Stala se u odbočky na Lás, kde havarovalo osobní auto, sjelo mimo vozovku. No a dál opatrně na dálnici D6, připomínám sraženého divočáka na kilometru 57,5 směr Karlovy Vary.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta. Hit Radio FM+.

0: 8. si dáváte čtvrteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů, s vámi Michal Jasmin a taky David, ten pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, vědci vyvíjejí chytrý štítek na obalech hotových jídel. Jakmile se v balení začnou objevovat látky vznikající při kažení, štítek změní barvu a člověk tak nemusí hádat podle data spotřeby, jestli je jídlo ještě v pořádku. Prototyp už představili. 18-letý mladík přišel v Německu o řidičský průkaz necelé 3 hodiny poté, co se stal plnoletým a směl tak usednout za volant sám, bez dozoru jiné oprávněné osoby. Příliš rychlou noční jízdou způsobil dopravní nehodu, při níž se zranilo 5 lidí. Tak tomu se říká absolutní rekord. No a útočník Cristiano Ronaldo opustil den před zápasem Ligy národů v Dánsku portugalskou reprezentaci. 41-letý fotbalista o tom bez dalších podrobností informoval na Instagramu. I proti Dánsku měl být znovu na lavičce. Poté řekl, že až přijde čas, všem sdělí pravdu.
0: Jsou věci, co? Mně se podařila teda sehnat nahrávka přímo z hřiště, co tam vyřvával Ronaldo. Fakt no. No nic. Pojďme soutěžit. Je tady rychlá pětka. Celý tento týden hrajete v rychlé pětce o voucher za 5 000 korun do Citizen.
3: Kdo neznáte, tak Citizen je český kvalitní oblečení, ideální do takzvaný městský džungle, tak pokud chcete soutěžit, pište chci soutěžit na 777-937-777.
0: Dáme song, jednou z vás vybereme, voláme zpátky a jdeme na to. Teďka to a John, hezké ráno.

0: A dnes, když to slyším, jak se připadám jak v tom klipu, jestli jste viděli, jak tam hodí tou hlavou. Kato a John, Turn the Lights Off. Hit Radio 7.37.
1: Rychlá pětka.
0: A to je čas na rychlou pětku, pět rychlých otázek. A dneska, respektive celý tento týden, za ně můžete získat za správné odpovědi voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení v Citizen.
2: Tak s kým dneska budeme soutěžit? Koho máme na drátě?
0: S námi na drátě je Tamara. Hezké ráno, Tamaro.
3: Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
0: Do Hranic. Jak máte v Hranicích? Taky už tam byly zámozol sluníčko.
3: Krásně slunečno. Je to krásný podzimní den, takže...
0: Takže to vypadá to, že i na Hranicích budete mít krásně. A na Hranicích prosím s jakým státem teda?
3: To jsou Hranice na Moravě.
0: Já vím, já jsem se snažil jenom otrapný for. Tak Tamaro, pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které můžeš najít v ženské kabelce.
3: Rtěnka, kapesníky, klíče.
2: Jsme tam. Ubrousky. Dobrý, je to tam.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, kolik měsíců má jeden rok?
3: 12.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Je Ostrava v Čechách nebo na Moravě?
3: Morava.
0: Mhm.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tamaro, 7x7 je kolik?
3: 49.
0: Jasně. A pětka?
2: Soutěžíš právě teďka o voucher na jídlo nebo na oblečení?
3: Je to oblečení.
0: A ty se vyfikneš. Tamaro, je to tvoje. Gratulujeme. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen. Je to tvoje, není zač. A já tady celou soutěž přemýšlím o to, prosím tě, jak je zdrobněli nás ke jménu Tamara, protože Tamara je docela tvrdý jméno. Jak ti říkají zdrobněle?
3: Já tam slyším v pozadí hezkou zdrobnělinu, takže souhlasím, nebo třeba Taminka.
2: Taminka je hezký.
0: Tamarka, Taminka. Tak Taminko. Zdravíme do Hranic a gratulujeme.
3: Díky moc, hezký den.
0: Hezký den, ahoj. Poslední voucher od Citizen za 5000 korun, zítra v rychlé pětce.
1: Rychlá pětka, ve snídani šampion.

0: Rádio za 2 minuty, 7:45.
1: Řeším doma záhadu a za chviličku po vás budu chtít upřímnou odpověď, protože mě se doma ztratil jeden spotřebič. Vůbec mi to nepřijde normální situace, já jsem zvyklá, že ponožky v pračce se ztratí, něco se stane, ale to, co se stalo mně, to nebudete věřit.
0: Počkej, to je to, co spala v noci, se ti ztratilo.
1: Ano.
0: Já jsem se začal strašně smát, strašně jsem se začal smát, rozhodně stojí na to počkat, věřte tomu. Čekání se vyplatí i na další hity. Tohle jsou Green Day, Boulevard of Broken Dreams, taky ráje Where is my husband. No a řekneme, jak to vypadá na cestách. Bude doprava, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
5: Tak dobře poslouchejte.
4: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
5: House Running. Naprostý unikát na trhu se zážitky.
4: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
5: Budete viset 101 metrů nad zemí.
4: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
6: Maminko!
5: Prostě pořádnej adrenalin.
4: Tenhle zážitek najdete pouze na...
7: Firma na zážitky.
5: CZ.
8: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
9: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín protein 100 gramů za 42,90 a Chibo espresso nebo kafe krema 1 kg jen za 369,90. Byla. To dobré začíná u nás.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda vás teď může zdržet v centru Plzně. Došlo k ní v Pražské ulici u křižovatky s Palovou, kde se srazily dvě tramvaje. A nehoda se řeší taky na trase z Plzně na Příbram. Pozor u odbočky na Lás, kde havarovalo osobní auto mimo silnici.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: 7.53, where is my husband? A Jasmin se ptá, where is, no řekni to.
1: Where is můj vysavač, pane bože? Ne, opravdu, já jsem tady říkala, že asi se vám doma už někde něco ztratilo, nějaký fusky v pračce a podobně, ale já jsem včera přišla domů a tam nebyl vysavač. A já jsem zvyklá, že v té dokovací stanici se někdy prostě neobjeví, někde se třeba zasekne, většinou bejvá pod postelí, ale já vám říkám, že já jsem prohledala úplně všechno, každou škvírku, každý zákoutí našeho bytu a ten vysavač není nikde.
0: No, ty jsi to psala do společné skupiny a já nevím, kolik bylo v noci, asi půlnoc, a já jsem byla v Moravě a říkám si, my se nepotkám nikde na dálnici, protože to jsme nedávno tady řešili, že někomu někde v zahraničí právě ujel robotický vysavač na dálnici a tam ho naháněla policie. Tak si říkám, že uvidím, jak to bude vypadat, až se budu po té D1 vracet. Říkám si, tak to bude auto, kamion, autobus, Jasmíny vysavač, kamion, auto, takže ho když tak vezmu, nepotkal.
1: Možná tam jako může být na té cestě, protože můj Kuba, ten je pryč, že jo, ve Španělsku, tak možná se vydal za ním, kdo ví, každopádně...
0: Jako za páničkem.
1: Ne, on ho opravdu umí ovládat na... No jo, on ho umí ovládat na dálku, tak jestli mi to neudělal...
0: Já jsem právě zeptat, jako, jestli si ho nemůžete přivolat apkou normálně.
1: No, musíš znát nějaký heslo k tomu, který zná Kuba, a já, když jsem doma sama, tak to dělat
0: nebudu. No, tak to je pěkný idiot teda. Co?
1: Kuba?
0: Ten vysavač.
1: Dobrý.
0: To bych si nedo...
1: No, já
0: David Guetta, tady jsme Stones and I, Gone, Gone, Gone, do 8 tady na Hit Rádiu. Hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
2: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce.
3: Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Miau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Hi, it's me, Rita Ora.
7: I'm Macklemore.
6: I'm Dua Lipa.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až k 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5 500 korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel. A jdeme do regionu.
12: Plzeň má vlastní hřiště s vybavením na takzvaný drone soccer, neboli fotbal dronů. Jde o světový fenomén, který propojuje pilotáž dronů, programování a práci v týmu. Západočeská metropole je vůbec první v Česku, která má certifikované vybavení, které umožňuje hrát i mezinárodní turnaje. No a jak vypadá dnešní předpověď počasí? Opět bude teplo a slunečno. Pro západní Čechy nám slibuje jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Jen k večeru může být přechodně oblačno. Na teploměrech dneska naměříme od 21 do 24 stupňů.
13: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
14: Dobré ráno, šampione.
15: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak.
16: Jsme tady pro tebe.
15: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
17: Čauky mňouky, hezký ráno.
18: Krásný čtvrtek.
19: Snídaně šampionů.
17: 2:08, přejeme hezké ráno, jsme s vámi my dva, Michal, Jasmin, a jsme hlavně moc rádi, že vy jste tady. Písničky nachystaný, DJ Antoine, The Beat Shakers, Mašery, tím pokračujeme.
0: Hit Radio FM+.

0: Express Mašerí. 5 minut po 8 vám přejeme hezké ráno, posloucháte Hit Radio a nás by zajímalo, kolik dětí jste chtěli versus kolik jich máte, protože podle aktuální zprávy o rodině v České republice má 1/3 z nás méně potomků, než by si přálo.
1: Ty máš kolik dětí?
0: Kolik? Dobrá otázka.
1: Tak víme teda o jednom nebo o kolika? Víme.
0: Tak jedno svoje a jedno nesvoje.
1: Jo,
0: tak,
1: dobrý.
0: Ty máš kolik dětí?
1: Já zatím nemám žádný. Ale vlastně, nebo ne vlastně, ale moje rodina to má tak, že vždycky táta je ze 3 sourozenců, mamka je ze 3 sourozenců, my jsme 3 sourozenci, takže jsem si říkala vždycky, že bych taky chtěla jako mít 3 děti, ale když už jako vím, co to všechno obnáší, tak mi asi stačí jedno, no.
0: Jak říkal Marshall Hawaii Meteor Mother, že zpátky budeme počítat na jeho malých prstíčkách, no, takže já nevím, ono to je takový, asi podle mě standard, 2-3 děti. Hmm. 2-3 děti.
1: To je standard?
0: Si myslím, ne?
1: Tak ty 1-2 je standard.
0: Fakt?
1: Podle mě.
0: Myslíš?
1: No.
0: Já nevím, no.
1: Když tak, se kouknu kolem teda.
0: Asi to, takže a ty jsi říkala, že bys chtěla kolik teda? Klapsbovou 11, nebo jak teda to bude?
1: Co? Jen to ne, jen to ne.
0: To pak tady budeš 11 let chybět, 12 let. A kde? A ta Jasmin, až se bude David ptát, ne? Tady David v důchodu se mnou. A David, a kde je ta Jasmin? A ona má asi 11. dítě.
1: Ona zase rodí.
0: Ona zase rodí.
1: No nicméně, jak to máte vy? Kolik jste chtěli dětí, kdo už je máte? A kolik jich teda máte ve skutečnosti?
0: Máte. Tak to nás zajímá, jestli teda tady ta zpráva o rodině v České republice, kde má 1/3 z nás méně potomků, než by se přálo, je opravdu správná.
1: Pravdivá.
0: Pravdivá. Tak, napište nám to na WhatsApp nebo SMS-kou na 777-937-777 a nebo nám to na ten WhatsApp nahrajte jako hlasovou zprávu. Tak těšíme se na to a já se těším, až zahraju tenhle song, protože tohle je úplná novinka v playlistu Hit Radia. Let's go. To je taky nová Miley Cyrus. Vyšlo to asi 2 týdny zpátky.
1: Takže ne Miley Cyrus, ale Miley. Ona se vzdala toho jména
0: druhýho. Máme, ježiš, no. Vy kdo to uvidíte v rádiu na RD, na displeji. V RD si to je špatně, tam má být jenom Miley, když se přejmenovala, že jo. Nicméně, ten název je teda, myslím si, prima pro moderátory v neanglofonních rádích, jo. Protože je to bass je v pohodě, ale je to bass persuades. Jo, jako basa přesvědčuje.
1: Persuade.
0: Takhle, ta basa v tomhle songu je teda hodně řezavá. Mě to přesvědčilo, tak uvidíte, co vás. Na Hit Radio, Miley, bass, jo. Tak. Let's go.

0: Čtvrt na devět, za jednu minutu, tohle je Hit Radio a snídaně šampionů. Podle aktuální zprávy o rodině v České republice má třetina z nás méně potomků, než bychom si přáli. Tak kolik máte dětí a kolik jste dětí chtěli? Tak zněla otázka.
1: Moňa píše, že zdraví a že chtěla děti tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedal.
1: Tři, má ale jedno, i když v pubertě vydala dcera za tři.
0: Toho se bojím.
1: No?
0: Toho se hodně bojím. Zbroják. Eva z Prahy píše, chtěla jsem dvě, ale osud chtěl něco jiného a nemám ani jedno. Mám ale úžasnou fenku Amálku, tak to bych za nic na světě nedala.
1: Tak to někdy je.
0: Jasně, tak super. Zus

0: holčičku a kluka, to jsem taky vždycky chtěla a víc už ne. Víc už ne, protože dneska je doba, kdy prostě občas mají lidi hodně, hodně dětí, málo peněz a pak mi je z toho smutno, že člověk si dělá děti, přitom prostě nemá na to a je rád, že se užijí vlastně sama, takže já mám dvě děti a úplně moc mi to stačí. Takže čauky, Zuzka.
1: Zuzi, děkujem za hlasovku. Zdravím, já jsem ze 6 dětí, mamka se činila. Já sama vždy chtěla 2 až 3 děti, ale mám jen 1 a myslím si, že na dnešní dobu to stačí. Ráda vás poslouchám, jste boží posluchačka z Mělníka. Děkuji.
2: Děkujeme taky. Posílá hlasovku Lucie.
3: Ahoj šampioni, tak já jsem ze začátku nechtěla vůbec žádný děti, protože mi děti lezly strašně na nervy a doteď vlastně lezou. No a pak, když jsem se vdala, tak jsem chtěla 2. No a teď bych klidně, když už mám ty děti větší, odroslejší, tak bych klidně další miminko brala. Takže to je hezky vidět, jak se věkem mění priority. Tak se mějte hezky, ahoj.
1: To mi připomnělo moji mamku, protože brácha je starší o 4,5 roku ode mě a pak najednou my jsme celý život vyrůstali jako 2 sourozenci a když mě bylo 17, tak najednou prd další dítě. Třetí sourozenec.
2: Mně se na to strašně líbí, že tohle téma ve vás opravdu rezonuje, protože dlouho nepřišlo tolik zpráv. Máme tady ještě hlasovku, tu jsme neposlouchali dopředu, tak to zkusíme, jo?
1: Jaj.
4: Čau, ideálně podle mě je mít 2 děti. Mám 2 děti, mám kluka a holku. A myslím si, že z jednoho by člověk udělal akorát rozmazlenýho parchanta, protože by se všechno točilo kolem něho. Ty 2 jsou takový ideál, kdy oni si spolu pohrajou a vy nemáte tolik času na to je rozmazlovat.
1: Tady ještě zpráva od Milana, který říká asi, že ideální jsou 3, protože píše, ahoj, táta říkával, že 1 dítě je ostrach, 2 pro zlost, ale 3 to už je tým.
2: To je fakt, to je pravda. No tak vy, kdo jste napsali, že třeba byste už jako nikdy nechtěli, jo, že už jako takhle stačí, tak prosím vás. Děkujeme za vaše zprávy, děkujeme za vaše hlasovky. Přišlo toho mnohem víc, tak my si to tady počteme, díky moc. A vy si můžete užít další hity. Divokej byl, síť 8.18 na Hit Rádiu. Pojďme na to.

0: Tohle je Hit Radio, tohle je Divoký, byl 8.21, dneska ráno šampioni. Na co se můžete těšit za chvíli, samozřejmě další skvělá muzika, a to je Avril. Complicated, miluju, snad i vás to baví. No a kde to je Complicated na cestách, řekneme za chvíli, bude aktuální doprava.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
3: Už žádný, mami, restartuj to.
4: Už se mi nesekne při penaltě.
5: Už nespadne, když páříme s klukama.
2: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Máš u sebe korunu?
7: Na co?
6: Na novou vanu ze Senesy.
7: Odkud?
6: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
7: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
8: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
9: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
10: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
11: Farmapark Dobřany.
12: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
10: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
13: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
14: No, říkala, že nic nechce.
13: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
14: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
15: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
14: Romantickou večeři.
15: Pobyt pro dva.
14: House running.
15: Jízdu v supersportu.
14: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
15: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
14: Nejlepší zážitky hledejte na
16: firmanazážitky.cz.
14: Hit Radio.

0: Rádio Zóna lásky. Na našem webu i v aplikaci Rádia.cz.
1: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkártová. Řidiči opatrně na trase z Domažlic do Německa. Za Babylonem policie šetří nehodu osobního auta, sjelo mimo vozovku, tak tam počítejte s omezením. Stejně tak i v centru Plzně, kde se nehoda stala v Pražské ulici, srazily se tam dvě tramvaje.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
0: Hit Radio FM+.

0: Avril Complicated, přesně 8:30 a to je čas na Davidův ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, nenápadné zmenšování se týká v Česku i toaleťáku. Nápadiví výrobci postupně zkracují velikost jednotlivých útržků a ruličky připukují, aby papír vypadal objemnější. Ve výsledku je tak na jedné roli až o 2 metry méně papíru, než bývalo zvykem. Prostě podobná pinta jako u čokolády. Naproti sídlu Sejmu dolní komory polského parlamentu nově stojí první automat na potratové pilulky v zemi, ve které platí restriktivní předpisy pro umělé přerušení těhotenství. Takzvaný abortomat, tedy jakýsi automat na potraty, vzbuzuje kontroverze. No a pro většinu ze zúčastněných by šlo o vrchol kariéry, jenže až bude v lednu příštího roku v čínském Changchunu probíhat zimní univerziáda, české mužské ani ženské hokejové reprezentace se s takřka 100% jistotou týkat nebude. Důvodem je možnost, že by hráli proti Rusům.
0: Ale zpátky k té první zprávě, jo. O 2 metry méně papíru na ruličce, takže smrz chvatce se nevyhnula ani toaleťáku, to je bruntál teda. Myslím si, že tohle je jediná inflace, kterou člověk pozná úplně na konci, ale já to úplně vidím, jo. Máš poslední čtvereček a řekneš si, aha, tak tady mohly být ještě klidně 2 metry. Maruško, Maruško, prosím tě, podej mi ten toaleťák, došel. Hele, co si dáme. Já se na to těším už od rána, co jsem to tady před šestou chystal a vidím, že to je v playlistu na 8:30, já tohle miluju. Za mě jeden z nejlepších romantických songů, který kdy vznikl. Bonnie Tyler, rok 83, co ty na to říkáš, Jasmin?
3: No, je to romantiárna naprosto.
0: Romantiárna. Je to o totálním emočním zhroucení po ztrátě nebo rozpadu velké lásky, to jsem tady k tomu dokonce našel. Tak si to pojďme užít, pokud to taky máte rádi. A my se vypínáme, protože mluvit do toho piana na začátku by byla svatokrádež. Takže Jasmin, stahujeme to všechno. Mikrofony si stahujeme. Tak my se vypínáme a vy si to užijte. No?

0: Sindlix a Mirka Miškechová. Tohle jsou hity na Hit Radio v 8.39.
1: Máme pro vás takhle při čtvrtku krásnou zprávu. Budeme tady dlouho. Podle některých vědců se maximální délka lidského života pohybuje někde kolem 115 let.
0: Já jsem se my, jakože tady budeme dlouho.
1: Neboj to ne. 115 let a stovku každý rok překonává mnohem víc lidí. Já doufám, že se tohleto nedozví politici, protože jestli zjistí, že my budeme žít do 115, tak nám dají důchod v 90 třeba. Nicméně si říkám, že když odečteš teda od 115 svůj současný věk, tak ti vyjde to, kolik let ještě asi bude žít. Takže za mě je to 88 let.
0: To jsou počty.
1: To je pištron,
0: to je, to bych neřekl teda. Když o tom budeš tu svůj věk, že to bude takhle. Takhle otázka je, kdo by tady chtěl strašit takhle dlouho. Říkám si, být 115 let fit, tak to je jiný příběh. To bych bral, ale čistě teoreticky k zamyšlení, jo. Jaký by bylo, kdybychom všichni věděli, že se dožijeme přesně 120 let? Úplně všichni stejně. Že bys to měla prostě daný.
1: Ty jo, nic moc za mě. Já bych to nechtěla vědět. Nechci to vědět.
0: Takhle, ať si pro nás přijde zubatá, až bude čas.
1: No.
0: Tak, přesně tak. Hele, a zuby taky budou pořádný v éteru. Krásný hostý mustek. Imagine Dragons, Sharks za chvíli. Tak pojďme na to, hezké ráno.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
3: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
4: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
5: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
6: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
5: Vážně?
6: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.

0: 7.51, Adel, Hit Radio. Pojďme se na chvíli pobavit o Vánocích. Takhle, rozhodně nebudeme první, kdo s tím už letos otravuje, protože na pultech obchodu už se dá od září dávno potkat výbava na svátky. Tak se ptám, už jste si přáli něco? Už jsi přála něco od Ježíška?
1: Není brzo?
0: No jako je brzo, no, ale tak samozřejmě někdo schání dary samozřejmě během celého roku, že? Tak mě napadlo, jestli ty už jako nemáš nějaký nápad.
1: Nápad bych asi měla, já bych chtěla nějaký další hudební nástroj do sbírky.
0: To ukulele malý.
1: No, to je taková sražená
0: kytara, že jo? Tak...
1: ale objevila jsem nový nástroj, vy to možná budete znát, ale no, já jsem to neznala, ten název.
0: Nástroj.
1: Ne, jmenuje se to kalimba. Teďka to má právě přítel sebou pryč. Taková malinkatá věc, na kterou drnkáš, no, tak kalimbu třeba.
0: Takže se drnká teďka, dobře. Jo. No já do toho teda letos hodil Ježíškovi vedle, kdyby to někoho zajímalo, protože 2 týdny zpátky jsem si koupil multipack trenek a ponožek, jo? Takže
1: tak já to je klasika,
0: netuším, ale já to mám, tak netuším, no. Nicméně, proč se o tom bavíme, nejstarší hračkářství na světě oznámilo vánoční trendy pro letošní rok a nejvíc top bude prý pro malé děti robot, který naráží do věcí a podivný stvoření se špičatýma ušima.
1: Tak robota, já jim pošlu ten svůj vysavač, co je teďka teda ztracený, ale jasně, ten naráží furt.
0: No, děti prý letos se chtějí podle nějakých průzkumů nedokonalý hračky, které dělají hloupý a nečekaný věci. Tak si říkám, že vlastně jako konkrétně ve vašem případě, holky, takový dárečky dostáváte už od stvoření světa, že jo? Nedokonalý hračky, který dělají hloupé a nečekané věci. Já jsem popravdě lepší definice chlapa dlouho neslyšel. Pojďme na poslední song čtvrteční snídaně, Avicii, ale Black Wake Me Up na Hit Radio. Hezký ráno.

0: Avicii, Aloe Black, Wake Me Up, tohle je Hit Radio v 8.57 skoro. My vám chceme poděkovat za dnešní ráno, doufáme, že jsme vás probrali, nicméně vy jste probrali nás, my jsme tu energii brali od vás, tak zítra vám to vrátíme, tak se stavte.
1: My jsme tady měli dneska dohromady tak jednu mozkovou buňku, takže jsme rádi, že jste to s náma zvládli
0: dneska. To je fakt.
2: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
0: Takže zítra páteček, no bomba.
1: Je, tak od 6 do 9.
0: Těšíme se, čau.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním 2,5 minuty před 9. hodinou. Bára Škrybová, všem přeju krásný čtvrtek. Za městem Bor směrem na Stříbro narazilo auto do stromu, nehoda se vyšetřuje. A za Babylonem směrem od Domažlic dál, tak tady máme hlášenou nehodu osobního auta, na místě je policie. A opatrní buďte i v Plzni. U Zvonu vykolejila tramvaj, aktuálně probíhá likvidace nehody, je tam jeřáb. Za linky 1 a 2 je náhradní autobusová doprava. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště.
6: Nejlevnější pneu.cz.
7: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
8: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
9: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
10: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
9: Jupi!
10: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
9: Rozložte nové možnosti.
10: Když mobily,
9: tak Mironet. Klikni dvakrát.
11: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
12: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Poslanci by dnes mohli hlasovat o návrhu na vyslovení nedůvěry koaliční vládě Andreje Babiše. Schůze svolaná z podnětu zákonodárců pětice opozičních klubů bude pokračovat třetí jednací den. V běžné debatě chce vystoupit ještě 37 z původních 60 poslanců, v drtivé většině z opozice. Firmou roku Karlovarského kraje se letos stal karlovarský výrobce průmyslových pecí a technologických zařízení pro tepelné zpracování materiálů Realistic. Živnostníkem roku je v kraji Andrea Holcknechtová z Nejtku na Karlovarsku. Vyrábí proutěné kabelky. Letoun společnosti Fly Dubai na lince z Dubaje do Tel Avivu ve středu nouzově přistál v saúdsko-arábském Tabuku, poté co cestující a část posádky přemohli jednoho z pilotů. Ten se podle svědků nejspíš pokusil převzít nad letadlem kontrolu a chtěl s ním havarovat. No a čeští fotbalisté do 21 let porazili v kvalifikaci Bulharsko 1-0 a zajistili si druhé místo ve skupině B a účast v baráži o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Hradci Králové rozhodl jediným gólem v 55. minutě útočník Lukáš Mašek.
13: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Ve čtvrtek na nás útočí babí léto opět v plné síle, v maximech budeme měřit 25 stupňů Celsia a obloha zase jako přes kopírák. Jasno až polojasno.
11: Hit Radio FM Plus.
1: Ideální počasí na malý pátek. Přeju všem krásný dopoledne, díky, že jste s námi. Já jsem Bára Škrybová, budeme spolu až do 12. Kelly Clarkson, kecám do 11.

Tal Cruise Dynamite na Hit Radio FM plus 11 minut po 9. hodině. Ještě jednou přeje Bára Škrybová, krásný den. Já jsem říkala, že tady s váma budu do 12. původně. Ne, budu to samozřejmě do 11. protože dneska je čtvrtek a po tý 11. přijde Jirka Plnář se svým live s Jirkou Plnářem. To, abychom si v tom udělali pořádek. Každopádně dneska máme 1.10. Začali jsme nový měsíc, takže všem krásný 1. říjen. Tohle datum sebou nese krásný den, a to Mezinárodní den seniorů. A to je moc hezká příležitost připomenout si, jak důležití pro nás právě seniori jsou. Babičky, dědečkové, prarodiče, kteří sebou nesou to, co se prostě jako nedá vygooglit. Co nám vlastně neporadí vůbec žádný chat GPT. A to něco, to je životní zkušenost. A tak si tady teď spolu pojďme zazpomínat na tu naší babičku, na toho našeho dědečka. Třeba na prázdniny u nich, na vůni toho, když babička pekla, když vařila, třeba na dědovi historky, který vždycky byly skvělý, a nebo právě na to moudro, který nám říkávali. A my si ho neseme celý život. Máte nějaký takový? Dejte mi ho vědět. Mně se třeba vždycky vybaví, že nic není tak horký, jak se uvaří. To mi říkala babička, strašně mi to pomáhá. A ještě další moudro od ní, který si nesu celý život, je, když nejde o život, tak jde o ho... O, jo, víme o co. A to jsou věty, kterými v těch horších časech opravdu vždycky pomáhají. Tak pište, povídejte, jaký to moudro si od vašich prarodičů nesete v životě sebou vy. 720 870 237. Carly Rae Jepsen, Call Me Maybe. A vy mi Call Me Určitě. Spíš pište na WhatsApp.

0: Bruno Mars, The Lazy Song, to je krásná písnička, pohodovka. 9 hodin 21 minut, k tomu s vámi Hit Radio FM+. Je 1. října, Mezinárodní den seniorů, a tak tady spolu vzpomínáme na moudra, která nám říkávali, nebo ještě říkají naše babičky, dědečkové, a my si je sebou neseme celý život, protože je v nich velká pravda. Na WhatsApp 720 870 237 mi napsal třeba Martin. Ahoj Báro, moje babička mi vždycky říkala, ráno moudřejší večera. Já jsem to jako dítě nesnášel, protože jsem to chtěl všechno vyřešit hned. Ale dneska vím, že je to pravda a sám to říkám vlastním dětem. Čau Martin. To je totiž, Martine, opravdu velká pravda. Jak už je člověk unavený, ale jde hlavou proti zdi a v tomhle stavu udělá třeba nějaký radikální rozhodnutí, třeba to prostě není dobrý, protože pak se ráno zbudíme a řekneme si, Ježíš Maria, že jsem se na to radši nevyspal nebo nevyspala, jo? Takže přesně, Martine. Ahoj Báro, já si teda nevzpomenu na moudro, ale vzpomenu si na větu, kterou mi říkala babička, kdykoliv jsem u ní byl. Na, vezmi si ještě, si nějaký hubenej. To je nádherný. Babička už tu 10 let není, ale kdykoliv cítím vůni čerstvě upečené bábovky, jsem zase u ní v kuchyni. Jen už by mi teď asi neřekla, že jsem hubenej. Ahoj Tomáš. Ježíš, to je krása. Moc vám děkuju za vaše zprávy. Mějte krásný čtvrtek a já vám k tomu čtvrtku pustím za chvilku. Damiano, David tady bude a Lady Gaga Abracadabra.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Rodinný dům v Ostravě Třebovicích za 10 milionů 985 tisíc korun, rodinný dům v Šárovcově Lhotě u Jičína za 2 miliony 990 tisíc, pozemek k bydlení v Šárovcově Lhotě za 2 miliony 990 tisíc, byt 2KK v Moravské Ostravě za 4 miliony 160 tisíc a byt 3+1 Praha Kobylisy za 9 milionů 460 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
6: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
7: No jasně, z MND to jde.
6: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
8: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
9: A vemte sebou i děti. Já tam budu taky, tak čus autobus.
8: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje. Vstupenky na dětiraje.cz.
9: Bude vejdán.
10: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
11: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
12: Ať stále vítězí Viktoria.
13: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
14: Hit Radio.
15: Zlepši si náladu.
14: Zlepši si náladu.

Lady Gaga Abracadabra na Hit Radio FM Plus a nám včera dočaroval 39. ročník festivalu Finále. Bylo to zase krásný. Festival Finále Plzeň byl letos opravdu rekordní. Do kin dorazilo téměř 18 000 diváků. Proběhlo 151 projekcí a kvůli zájmu se jich dokonce dalších 12 přidávalo. No a samozřejmě se rozdávali i zlatí ledňáčci. Toho za nejlepší celovečerní hraný nebo animovaný film získal snímek Milovník ne bojovník od režisérky Martiny Buchelové. Mezi dokumenty zvítězil film Kdyby se holuby proměnily ve zlato. A třeba mezi studentskými krátkými filmy zvítězila Věž, která měla právě v Plzni svoji světovou premiéru. Takže Finále Plzeň pro letošek dohrálo poslední film a podle návštěvnosti je vidět, že český filmy pořád táhnou a to je dobře. Téměř 18 000 diváků je toho docela hezkým důkazem. Organizátoři si teď dají chvilku zaslouženou pauzu a potom se vrhnou na přípravu toho jubilejního 40. ročníku, který nás čeká příští rok a já se na něj strašně těším. My moc děkujeme za vaši práci, milí organizátoři, a už se těšíme na ten příští rok. A když teď řešíme teda českou filmovou tvorbu, tak v Čechách zůstaneme, ale vrhneme se na tu hudební tvorbu. Tohle jsou Buty a Krtek, to je taky náš národní poklad. Užijte si to a díky, že jste ve čtvrtek dopoledne s námi.

0: 9 hodin 40 minut, Roddy Mendel, John Newman, Feel the Love, tohle je něco naprosto skvělého, ten rytmus. Kdo jste měl problém s probuzením, tak odteď už můžete skály lámat. Já už jsem říkala, že dneska přijde Jirka Plnář už po 11. hodině, je čtvrtek, takže live s Jirkou Plnářem se na vás těší už skoro za hodinu. A od 12. pak přijdou srdcovky a v nich například...
1: Víc stále mát, to bych si přál.
0: Božský Karel.
1: Přijde jednou pro vždy kalendáři, jen mládí, nikdy stáří.
0: No to je něco, co si prostě nemůžete nechat ujít. Takže je to jasný, srdcovky po 12. s Jirkou, to je sázka na jistotu. A my si do 10. dáme ještě Skryt Vilájem, anebo Disturb. Krásný čtvrteční a slunečný dopoledne vám přeje Bára Škrybová. No jasně, musíš Kájo, musíš, to je sice jiná písnička, ale je to Kája.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
4: novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
3: Když mobily?
4: Tak Mironet! Klikni dvakrát.
5: Když potřebujeme pomoc ve složité situaci, obvykle voláme hasiče.
6: Když potřebují pomoc hasiči, je tu pro ně hasičská výzbrojna CZ. Veškeré vybavení pro hasiče, požární ochranu a bezpečnost práce na www.hasičskavýzbrojna.cz.
7: Vše pro hasiče a bezpečný život. Hasičská výzbrojna CZ.
8: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
9: Máme ji!
10: Naši novou akuvrtačku.
9: Jen za 799 korun.
10: S baterií a nabíječkou v ceně.
9: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
10: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
9: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
11: Vaření je strašné. Jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
13: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
14: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
15: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
15: Zlepši si náladu.

0: Přesně 2 minuty nám zbývají do 10. hodiny, s vámi v tomto čase Hit Radio FM+. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, za městem Bor směrem na Stříbro, narazilo auto do stromu, nehoda se vyšetřuje a s omezením počítejte v Plzni vy, kdo jezdíte tramvají. U zvonu totiž tramvaj vykolejila, aktuálně probíhá likvidace nehody. Linky 1 a 2 nahradili prozatím autobusy, 4 jezdí bez omezení. Šťastnou cestu a vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsApp 720 870 237.
1: Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou 72%. Penny.
3: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzik.cz, kde se dozvíte víc.
4: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Je 10 hodin, krátké zprávy a David Račák. V těchto dnech zažíváme typické babí léto, to znamená slunečné a teplé počasí. Jasné noci však také přináší chladná a někde i mrazivá rána. Teplotní rozdíly na jednom místě jsou tak hodně velké a někde se během pár hodin oteplí i o více než 25 stupňů Celsia. Příkladem je třeba Rokycká slať na Šumavě. Ministr životního prostředí Igor Červený podal trestní oznámení kvůli kontaminovanému území v bývalém vojenském prostoru z Hůří na Klatovsku. Policie už dříve začala věc prošetřovat pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti a z poškození životního prostředí z nedbalosti. Dnes začíná platit regulace cen pohonných hmot. Čerpací stanice budou moct prodávat naftu na nejvýš za 48,72 Kč za litr. U benzínu je cenový strop stanoven na 46,14 Kč za litr. Analytici očekávají, že se stanovení maximálních cen projeví zejména u dálničních čerpacích stanic. No a hokejisté Sparty budou v dnešní předehrávce 7. kola Extraligy proti Českým Budějovicím usilovat o premiérový bodový zisk doma. Svěřenci trenéra Patrika Augusty mají zatím ze 6 zápasů jen 2 vítězství. Motor prohrál 2 z posledních 3 utkání a v O2 aréně se mu dlouhodobě nedaří.
3: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Babí léto ještě nekončí, dneska si zase užijeme krásných až 25 stupňů Celsia a k tomu velkou dávku slunce, bude jasno nebo polojasno.
5: Hit Radio FM+.
0: Čtvrtek dopoledne jede, my už tady spolu jenom hodinku, než nás vystřídá Jirka Plnář, ale tu hodinku, tu si dáme naplno. Zahajuje J-Lo a Pitbull, hezký den. Hit Radio.

Šabuzi o Barsong na Hitrádiu FM Plus je v čase 11 minut po 10. hodině. Už skoro týden si užíváme babí léto, zatím to vypadá, že tady s námi vydrží minimálně ještě přes víkend. V sobotu nám hlásí jasno a 23 stupňů. Tak vyraste do lesa. Lesy České republiky totiž pořádají tuto sobotu 3. října Den lesů nové generace a hned na několika místech po celé republice. Pro nás na západních Čechách, nebo pro nás západu Čechy, je nejblíž Blatenský vrch u Horní Blatné v Krušných horách, kde bude program od 10 do 16 hodin. Čeká vás tam 2,5 kilometru dlouhá trasa, plná zastávek. Uvidíte lesnickou techniku, drony, práci tažných koní, anebo třeba i to, jak se lesníci snaží chránit krajinu před suchem a povodněmi. Chybět nebude ani ochutnávka zvěřiny. A zajímavý je, že se akce vrací na místa, kde před 7 lety 10 000 dobrovolníků, a pojďme si říct konkrétně, že vás bylo neuvěřitelných 34 000, kdo jste tehdy pomáhal sázet nové lesy. Takže se můžete teď v sobotu na vlastní oči podívat, jak ten les, který jste tehdy společně vysadili, za těch 7 let vyrostl a jak vypadá. Navíc bude zdarma přístupná Blatenská rozhledna a výjimečně se podíváte i do běžně uzavřených ledových jam. Více informací najdete na www.sázíme-lesy-nové-generace.cz. Ještě jednou radši. www.sázíme-lesy-nové-generace.cz. Užijte si to, v lese je krásně. A pojďme za muzikou. Díky, že jste si Rádiem FM Plus, užívejte čtvrteční dopoledne.

0: Anastasia, I'm out of love, to je neuvěřitelný song, neuvěřitelná žena, ona je malého zrůstu, ale obrovského hlasu. Díky, že jste si trádujeme FM Plus, 10 hodin 22 minut k tomu. A dneska dochází k takzvanému zastropování ceny paliv, respektive regulace cen pohonných hmot, abychom byli přesnější. Konkrétně je to tak, že čerpací stanice můžou prodávat litr nafty maximálně za 48 korun a 72 haléřů. A u benzínu je cenový strop 46 korun a 14 haléřů za litr. Furt žádný šlágr, ale zase aspoň víme, že aktuálně to výš vylézt nemůže. Takže až budete u čerpačky, mrkněte na Totem a uvidíte tam ještě třeba vyšší cenu, tak si tam na ně pořádně došlápněte, můžete, jo. A pak přejďte jinam. Ale rádio to si nechte takový, který máte. Protože za chvíli na Hit Radio FM Plus třeba Miles Smith nebo Alicia Keys, to je taky další neuvěřitelná dáma po Anastasii, taky s neuvěřitelným hlasem, tak si to nenechte ujít. Mějte krásný čtvrteční dopoledne.
1: Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
2: Wellness Klub Plzeň. Luxusní privátní wellness v Plzni. wellnessklubplzeň.cz.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Farmapark Dobřany, tady je to boží, lepší místo pro děti, najdete je stěží.
5: Pazar, já jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější, mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farmapark Dobřany.
6: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

No neříkala jsem to, to je hlas jak zvon. Alicia Keys, Girl on Fire na Hit Radio FM+. 10 hodin, 31 minut. Dneska je 1.10. A my už jsme si tady říkali spolu, že slavíme Den seniorů. Vzpomínali jsme v úvodu dopoledne na moudra, která nám naši prarodiče říkávali, nebo třeba ještě říkají, a my si je v životě neseme, protože je v nich veliká pravda. Seniori totiž mají něco, co se nedá vyhledat nikde na internetu, a to je životní zkušenost a životní moudrost. A proto se dneska odpoledne vydáme s Hitrádiem FM Plus do domova Petr Klíč, což je domov se zvláštním režimem, abychom tam nějaká ta další moudra zjistili a hlavně, abychom tam předali trochu radosti a babičky a dědečky vytrhli ze stereotypu. Vezeme tam nějaký dárky a babičkám ještě růže, které nám laskavě poskytla Floria. Vyrážíme odpoledne a spojíme se i s klukama z Divokýho západu. Tak laďte a my vám tu energii a náladu přeneseme pokud možno úplně co nejlíp přes éter. A nejen přes éter, my budeme zásobovat i naše sociální sítě, tak sledujte i ty. Je čtvrtek dopoledne, tedy jinými slovy můžeme klidně říct, že je malý pátek, tak si dáme nějaký pořádnej hudební nářez. Tak co třeba Offspring, Why Don't You Get a Job? My friends got

0: Dua Lipa, Houdini, Hit Radio FM Plus s vámi. Kam vyrazit? A já vám takhle rovnou pustím písničku, nebo její kousek, jo. Znáte tohle? Že svět je plný překvapení, že pláč se zase v radost změní. Já si myslím, že kdo máte děti, tak jste to minimálně musel aspoň jednou slyšet. Já jsem tohle slyšela teda asi milionkrát a bez mučení jako přiznávám, že mě to baví. Mě to hrozně milý. Celý je to milý. Culinka je taky milá, má hezký písničky, takže proč ne? Za Culinkou si vyrazte tuto sobotu do Lobeského parku v Plzni. Tam na vás bude čekat. O 14 hodin je připraven Culinčin pohádkový les, což je vlastně stezka s úkoly a písničkami Culinky. A kdo zvládnete všechna stanoviště, tak si odnesete dokonce i svoji barbu. Bramboru. A pak od 16 hodin bude i klasický tancování s Culinkou. Takže tato sobota 3.10. Lobeský park v Plzni. Culinka.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Jenom hity. Hit Radio.

0: Vysočce. Máme přes 30 let zkušeností a proto víme, co je pro vás důležité.
1: Postele Losina, tam den začíná, postele Losina, tam i usíná.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Yogobelu 150 gramů přikoupit 3 kusů za 9,93 za kus a aktivní kefír v Bila klubu za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Výrobce plastových oken Kamerlink. PG okno v Třemošné. Dodá i nemožné. Byt ochrání od loupeže. Naše bezpečnostní HT dveře. Kvalita, rychlost a super ceny. U nás jsou vždy zaručeny. Dívejte se na svět přes naše okna PG okno Třemošná.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na KB.cz.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč. S desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
8: Vážení klienti, realitní kancelář Pubec je léty prověřená realitní kancelář s tradicí a srdcem. Přijďte, rádi pomůžeme i vám. Vaše Šárka Pubec.

0: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz. Hit Radio FM+.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: tak tohle už je taky retro. Činasky, můj svět, rok 2002. Další retro už za hodinku v srdcovkách s Jirkou Plnářem, ale my si teď dáme zprávy, počasí a dopravu. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, opatrní buďte na Tachovsku, u obce Chodský újezd, auto tady narazilo do stromu a nehoda se aktuálně vyšetřuje. To je pro tuto chvíli z dopravy vše, šťastnou cestu a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Je, to Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
3: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
4: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
5: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: On air. Online. I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
8: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Teplé a převážně slunečné počasí vydrží v Česku i na začátku října. Denní maxima se budou pohybovat kolem 20 stupňů, místy vystoupají až 25 stupňům Celsia. Déšť se objeví jen přechodně a spíše místy. Výraznější změna počasí zatím není na dohled. Plzeň dokončila revitalizaci jednoho z nejvýznamnějších parků ve městě Lochotínského. Úpravy lokality stály přes 90 milionů, třetinu pokryla dotace. Park pod sídlištěm Vinice od Karlovarské ulice k amfiteátru a zoo má opravené cesty, ošetřené dřeviny, nové stromy, keře a záhony. Životní minimum se ode dneška zvyšuje na 5,5 tisíce korun. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci a pro pěstouny nebo nezabavitelné minimum dlužníků. No a na start nové sezóny nebude český brankář Daniel Vladař vzpomínat v dobrém. V úvodním utkání inkasoval v pensylvánském derby od Pittsburghu 7 gólů a Flyers prohráli 0-7. V zápase před domácím publikem na něj letělo celkem 38 střel.
9: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Krásně máme dneska a budeme mít krásně i po celý den. Obloha by měla být jasná až polojasná a teploměr v maximech na 25 stupních Celsia.
7: Hit Radio FM+.
0: 11. odbyla, Jirka Plnář se řítí k mikrofonu, tentokrát je hostem pan doktor Václav Šimánek, ředitel Fakultní nemocnice Plzeň.

0: for another. Mým dnešním hostem ve studiu Hit Rádia FM Plus je ředitel fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jak se máte?
1: Já se mám výborně.
0: My máme dneska čtvrtek, tak jak to vypadá takhle v průběhu týdne, během pracovního dne? Kolik tak projde pacientů přes fakultní nemocnici Plzeň?
1: Tak v průměru je to denně 3,5 tisíce pacientů.
0: Páni. Jenom se tam jako myhnou.
1: Někteří z nich zůstávají hospitalizováni, ať už akutně nebo plánovaně, ale pak samozřejmě větší část prochází ambulancí, ať už akutní nebo plánovanou formou kontrol.
0: Já se takhle na zahřátí, když je ten podzim, tak si navázám pár čísel. Víte z hlavy, kolik pacientů je teď hospitalizovaných cca?
1: 1243, včetně 37 doprovodů.
0: To je hodně cca. Výborně. Dobře, a kolik v průměru za jeden pracovní nebo nepracovní den se narodí miminek?
1: Tak my to nerozlišujeme, pracovní, nepracovní, oni ty rodiče a miminka, hlavně příroda si to určuje podle sebe. Ale teď v poslední době je to kolem 8 až 9 dětí průměrně denně. Ta demografická křivka klesá, my máme oproti tím letům minulým o 1000 porodů méně. Pořád jsme vyhledávanou porodnicí, ale bohužel v Čechách se málo rodí, ono obecně i v Evropě se málo rodí.
0: Samozřejmě jsem si všiml ty zásadní věci, a to je ta obrovská rekonstrukce. Vnímáte to jako třeba i nějakou problémovou část teď ve fakultní nemocnici?
1: My jsme 11. června poklepali na základní kámen pavilonu chirurgických oborů, což je největší stavební investice v historii plzeňské fakultní nemocnice, kde budou koncentrovány ty hlavní chirurgické obory, to znamená chirurgie, ortopedie, neurochirurgie, urologie a ARO, klinika anestezie a resuscitace intenzivní medicíny, včetně obrovského urgentního příjmu. A tím dojde k takovému pomyslnému rozdělení pacientů chirurgických a nechirurgických hned na vstupu do nemocnice, což je nesmírně důležité. Samozřejmě stavba takového rozsahu je obrovským zásahem do celého chodu nemocnice. My teď jsme ve fázi, kdy stavební firma hloubí tu základovou jámu, která je teda neuvěřitelná, to je obrovský, a teď, když začalo pršet, tak to bude asi velký bazén. Myslím si, že největší v západních Čechách. Ale samozřejmě pokračujeme tak, aby jsme tu budovu postavili v daném termínu. Ten termín je 1219 pracovních dnů, které má firma na to, aby vybudovala a předala ten pavilon. A ta investice se určitě vyplatí, protože nás posune úplně někam jinam, budou tam hybridní operační sály, bude to koncentrováno i co se týče intenzivní péče do rukou těch nejpovolanějších, takže ty naše týmy, které teď máme po jednotlivých klinikách, se sjednotí a budou na jednom místě, takže já si dovolím říct, že my se opravdu s tou chirurgickou péčí přesuneme do 21. století.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte rozhovor na Hitrádiu FM Plus s ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, panem docentem Václavem Šimánkem. Povídáme si o stavbě pavilonu chirurgických oborů. Vy jste zmínil, že to je velká investice. Můžeme si to reálně představit v číslech? Není to tajný?
1: Ne, není to tajný, ne. Jsou to 4 miliardy. 4 miliardy 300 milionů, kdy samotná stavba bude 3 miliardy 100 milionů a ten zbytek potom samozřejmě na tu zdravotnickou techniku, na různé technologie, které tam budou a vybavení.
0: Jaký přínos to bude pro pacienty, to si asi dokážeme představit, ale jaký přínos to bude pro vaše zaměstnance?
1: Jak už jsem řekl, bude tam koncentrovaná ta hlavní chirurgická péče do jedné budovy, v podstatě na jednotlivá poschodí, takže ta vzájemná spolupráce těch oborů bude o to bližší. Když si uvědomíme, že dneska třeba urologové sídlí na Borech, ještě v té staré části nemocnice a chirurgové ortopedy třeba na Lochotině a přivezou těžký úraz, tak musíme převážet toho urologa k tomu akutnímu zákroku, což teď samozřejmě odpadne.
0: Takže se Bory budou stěhovat na Lochotín?
1: Velká část borského areálu se přestěhuje na Lochotín, na Borech zůstane bývalá vojenská nemocnice, tak jak říkáme, chirurgie, interna, léčebna dlouhodobě nemocných, geriatrie, rehabilitace, ARO a samozřejmě ten komplement, to znamená laboratoře a rentgen, dneska to není samozřejmě jenom rentgen, že jo, je to magnetická rezonance, je to CT, to všechno chceme zachovat na Borech, jako řeknu, menší nemocnici v centru města, která bude dělat hlavně tu plánovanou péči a tu návaznou, tu následnou péči, to dolečování. V klidném prostředí, Bory jsou dneska klidná část Plzně a myslím si, že pro ty pacienty tam budujeme dostatečné zázemí, aby se jim tam líbilo a dobře se doléčovali. A ten servis, který budeme poskytovat v té bývalé vojenské nemocnici, bude zase v režimu 24/7, to znamená, že ta akutní ambulance chirurgická i interní bude zachována, bude mít svoji spádovou oblast i pro zdravotnickou záchrannou službu, takže opravdu pacienti v té lokalitě, která je tomu přímo určená, se nemusí obávat, že by se jim nedostalo kvalitní péče.
0: Ještě bych se zastavil na chviličku, pane řediteli, u stavby pavilonu chirurgických oborů. Jak to bude s parkováním?
1: My tím, že jsme zrušili to jedno parkoviště, na kterém se buduje tento pavilon, tak jsme to automaticky nahradili a dneska jsme, co se týče parkovacích míst, pro veřejnost na tom lépe, než jsme byli před zahájením té stavby. Konkrétně na Lochotině je 1122 parkovacích míst pro veřejnost, ať už před areálem nebo uvnitř areálu. V budoucnosti, když se budeme bavit o té daleké budoucnosti, protože to nekončí jenom pavilonem chirurgických oborů, ale ten generál má ještě pavilon infekčních chorob, pavilon laboratoří, který potřebujeme vystavit tak, aby jsme v podstatě ten pomyslný kruh uzavřeli na Lochotině a měli to dobudované. Já slibuji, že jakmile dostavíme tyto stavby, tak pozveme architekty, koukneme se, kde je volná plocha a tam se jich zeptáme, jestli ten parkovací dům má mít 10 nebo 20 pater a vybudujeme to parkování, protože to parkování je vždycky až to úplně poslední. Jo, nejdřív potřebujeme postavit ty pavilony, kde poskytujeme tu špičkovou péči a to parkování k tomu potom přistavíme.
2: Hit Radio FM Plus.

0: Posloucháte rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, panem docentem Václavem Šimánkem. Je nějaká pomoc i po telefonu? Existuje něco jako infolinka?
1: Samozřejmě existuje. My teď jsme spustili infolinky v rámci...
0: Posloucháte rozhovor s ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, panem docentem Václavem Šimánkem. Je nějaká pomoc i po telefonu? Existuje něco jako infolinka?
1: Samozřejmě existuje. My teď jsme spustili infolinky v rámci onkologických center. Mm-hmm. To znamená, jednotlivých onkologických center

0: přijít a naplánuje to ošetření. Opět vracím se jak k tomu přetížení nemocnice v určitou denní dobu, tak i toho parkoviště, protože když nás pacienti budou poslouchat v tom, že budou přicházet v dobu, kdy mají, nepřijdou všichni ráno v 7, ale když mají přijít na ošetření nebo na kontrolu v 10, tak přijdou za 10:10, tak celý ten pohyb v nemocnici bude mnohem plynulejší, stejně tak ty parkovací plochy budou volné a nebudou hned od rána zabukované až do odpoledne.
1: Co je průvodce pacienta?
0: To je náš zaměstnanec, který je v těch hlavních vchodech a nabízí službu pacientům nebo jejich doprovodům. To znamená, přichází pacient nebo jeho doprovod, on se zeptá, jestli ví, kam jdou, jestli znají cestu. V případě, že ji neznají, tak je doprovodí na to dané vyšetření, ošetření a následně potom je doprovodí i zpátky.
1: Když už se teda bavíme takhle o pomoci pacientům a jejich informovanosti, bude tam fungovat něco jako, řekněme, informační centrum, jako sekretariát?
0: Posledním článkem toho generelu je vstupní hala, kterou bychom chtěli vybudovat na Lochotině v tom vchodě, v současném vchodě F.
1: Ano.
0: Velkou vstupní halu, kam přichází pacient s doprovodem nebo sám pacient a v podstatě dostává tu první informaci. A následně potom uspořádáme tu nemocnici tak, aby za tou vstupní halou byly ty akutní ambulance. To znamená, tam přichází do ambulantního traktu ten pacient, který má nějaký akutní trouble, za nimi budou ty ambulance pro kontroly, následně to bude navazovat na ten komplement, to znamená laboratoře, rentgeny, CT, magnetické rezonance a za nimi budou ty lůžkové stanice. Tím tříděním pacientů dochází k tomu, že pacienti nejdou úplně do útrop nemocnice, když nepotřebují, ale jsou ošetření na té ambulanci, tam se rozhoduje o tom, jestli odchází domů nebo jestli jsou hospitalizováni a ti, co jsou hospitalizováni, jsou potom hospitalizováni na těch lůžkových stanicích. Navíc chceme ještě udělat to, aby to bezpečí nejenom pacientů, ale i našich zaměstnanců bylo tam na té nejvyšší úrovni, tak budeme mít dva druhy chodeb. Jedny chodby budou právě pro pacienty a personál, a druhé chodby odlišné budou pro veřejnost, tak aby se nemísili mezi sebou, protože samozřejmě jak personál, tak pacienti, hlavně pacienti, jsou citliví na jakékoliv věmy, i řeknu na některé infekce a my je chceme maximálně chránit. Takže oddělíme cesty našich návštěvníků od pacientů a personálu.
2: Hit Radio FM Plus.
3: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: S ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, docentem Václavem Šimánkem, si povídáme o zatím asi největší výstavbě Fakultní nemocnice Plzeň v její historii. My jsme probrali pavilon chirurgických oborů, ale vy jste také zmínil, že to není jediný pavilon, že se chystá stavba pavilonu infekčních chorob. Tak jak tohle bude velká investice?
1: Ta investice bude taky v řádu miliard. Bude to určitě přes 2 miliardy stavba. Ona nebude tak veliká, ta budova, jako je pavilon chirurgických oborů, ale budou tam o to složitější technologie se všemi filtry, protože to budou infekční choroby. V tom pavilonu budou koncentrovány kliniky infekční, klinika plicní a klinika kožní. Oni mají podobný, řeknu, hygienicko-epidemiologický režim, takže mohou být pohromadě. Ta budova je dneska nakreslená tak, že ti pacienti z těch různých oborů se vůbec nebudou potkávat. Jo? Protože budou mít samostatné vstupy, samozřejmě oddělené, včetně filtrů, všeho. Takže my můžeme koncentrovat tuto péči, kterou potřebujeme, opět přestěhovat sbor na Lochotín do této jedné budovy a myslím si, že to bude zase velký posun směrem do 21. století.
0: Tady se bavíme o horizontu kolika let tedy?
1: Já si myslím, že jsme schopni se bavit o horizontu 3 let. My máme kompletně zpracovanou projektovou dokumentaci a v brzké době vyhlásíme soutěž na zhotovitele, to znamená firmu, která, nebo firmy, které to postaví.
0: Co robotická rehabilitace? Je to pro vás aktuální téma?
1: Je to pro nás aktuální téma, my máme skvělé týmy na obou rehabilitacích, ať už na Borech nebo na Lochotíně a právě ta borská část přišla s nápadem, že bychom to mohli posunout do robotiky. Ukázali mi, jak funguje ten lokomat, ten robot a je to neuvěřitelná věc, hlavně pro pacienty po mozkových příhodách. A dneska mají plné čekárny pacientů a pomáhají, hlavně pomáhají, to je důležité.
0: Jak to probíhá, jak to vypadá? Je tam opravdu nějaký robot, který se mnou pohybuje doleva,
1: ano,
0: doprava?
1: Je to v tom, že ten pacient, jak jsem říkal, je po mozkové příhodě, to znamená, že má poruchu hybnosti. Oni toho pacienta umístí do takových speciálních závěsů, jo? Končetiny mu upnou do upínáků a pak v podstatě nastaví pohyby, kdy ten robot tomu pacientovi pomáhá a učí ho ten správný pohyb, aby se zase v tom mozku, což je úžasný orgán, lidský mozek, aby se zafixoval ten pohyb správně a on, aby ho v podstatě potom dělal automaticky.
0: Moderní technologie obecně, jak moc se využívají ve fakultní nemocnici?
1: Využívají se tak, jak můžeme a tak, aby nám byly prospěšné. Já jsem v říjnu 2025 zřídil komisi pro umělou inteligenci, pro AI, kde jsou nejenom lékaři a zdravotníci, ale jsou tam samozřejmě i kybermanažeři, ITáci, takže my využíváme AI, využíváme ji třeba hojně teď na patologii, pro čtení preparátu, nebo na zobrazovacích metodách, na CT, magnetické rezonanci, ale chci jenom podotknout, že vždycky tam musí být to druhé čtení. To znamená, musí to vždycky zkontrolovat člověk, že to, co ta AI popsala, je opravdu správně. Hit Radio FM+.

0: Posloucháte rozhovor na Hitrádiu FM Plus s ředitelem Fakultní nemocnice Plzeň, panem docentem Václavem Šimánkem. Pořád se tady bavíme v Česku o digitalizaci ve zdravotnictví. V dnešní době, když já dostanu od lékaře papír, zprávu lékařskou, přijdu domů, tak druhý den už nevím, kde je. Jsme na nějaké dobré cestě, že bych měl v elektronické podobě mé zprávy pro doktora, když pak půjdu někam jinam a někdo to bude potřebovat?
1: Digitalizace probíhá. Já sám jsem velkým příznivcem digitalizace, protože ten paperless systém je úplně to nejlepší, co můžeme udělat. Ta data musí být dobře dostupná, ale zároveň musí být chráněná, tak aby je nikdo nezneužil, protože je to nejcitlivější, co máme. Vždycky všichni straší bankovním účtem, ale já si myslím, že naše vlastní data, jo, z krve, zdravotní data jsou ta nejdůležitější a nejsnáze zneužitelná. Takže když tohle to zajistíme, tak pak to má velký význam. Víte, že byl spuštěn systém EZ karta, která je v podstatě obohacená o nové informace. Já jsem zaregistrovaný všechny děti a přesně tam vidím i preventivní prohlídky, screeningy, jestli už mám právo a kdy už jsem tam měl být a jestli mám splněno. Takže a jsou tam poslední výsledky z laboratoří, takže to je ta správná cesta, tak abych to měl k dispozici nejenom já, ale i můj praktický lékař nebo lékař obecně, který se o mě bude starat, aby věděl, co kde mám nabráno a jestli mám nějaký implantát.
0: Co to je za aplikaci teda?
1: EZ karta je běžně dostupná aplikace pro Androidy i pro iPhony. Stačí se zaregistrovat a je to v podstatě myslím si, že to vzniklo z té bývalé tečky, která byla o očkování v průběhu covidu. Mm-hmm. Je to jenom z upgrade a obohacený upgrade této aplikace.
0: Máte vy i nějakou svoji interní aplikaci ve Fakultní nemocnici Plzeň?
1: Tak my aplikaci jako takovou nemáme. Máme klinický informační systém Medical, který má v podstatě kompatibilitu s různými a přes různá rozhraní může posílat třeba i CT snímky, magnetické rezonance mezi zdravotnickými zařízeními. A teď jsme spustili pro pacienty i mZdraví, což je aplikace opět, kde mají některá svá základní vyšetření a hodnoty těch vyšetření, které můžou používat.
0: Poslední číslo na závěr, a to je číslo, které mě samotného zarazilo, jestli budete vědět, kolik jste za uplynulý rok měli ambulantních vyšetření?
1: 1 137 472 ambulantních vyšetření.
0: Přes 1 000 000 za rok.
1: Jsme vyhledávaná nemocnice a to jsem moc rád.
0: My jsme rádi, že vás tady máme v Plzni. Mým dnešním hostem byl ředitel Fakultní nemocnice Plzeň, docent Václav Šimánek. Děkuji za váš čas i za rozhovor.
1: Já děkuji za příjemný rozhovor a přeji všem posluchačům Hitrádia krásný podzim a příjemný adventní čas, protože moc dobře víme, že než se nadějeme, tak je tady advent.
2: Live s Jirkou Pelnářem. Celý rozhovor najdete na hitradio.fmplus.cz nebo na Spotify.

0: Posloucháte Hit Radio FM+. Před chviličkou skončil rozhovor s dalším zajímavým hostem v rámci pořadu Live s Jirkou Pelnářem. Tenhle pořad je o významných hostech a zajímavých lidech nejen ze západních Čech. Doporučuji, podívejte se na web hitradiofm+.cz, popřípadě na Spotify, najděte si pořad Live s Jirkou Pelnářem a poslechněte si rozhovory i s ostatními hosty, kteří už byli součástí historie tohoto pořadu. Máte se na co těšit, budete možná víc než překvapení. Za chvíli na Hit Radio srdcovky.
1: Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
4: Vnitřní herny, venkovní hřiště, velká zábava pro nás, slyště, penzion Daniela Božídar, držitel zlatého certifikátu Baby Friendly, penzion Daniela EU.
5: Potřebujete novou matraci? Náš tajný tip jsou matrace Favorit. Matrace s nejvíce recenzemi na heureka.cz. Nyní v akci s dopravou zdarma.
6: Matrace za hobičku.
3: Nový zákon, předpisy. Nejste si jisti, co se týká právě vašeho úřadu? A víte, že i mimo nižší režim máte určité povinnosti? Aurevis vám poradí. Staráme se o kybernetickou bezpečnost i těch nejmenších obcí a dalších státních institucí. Aurevis.cz. Obraťte se na nás. Společně projdeme vaše povinnosti a navrhneme jen to, co skutečně potřebujete. Aurevis.cz.
7: Každý správný muž má mít ostrý nůž. Skandinov. Jedinečný severský design, funkčnost a prémiová kvalita. Skandinov. Nože inspirované severem.
8: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
9: No, říkala, že nic nechce.
8: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
9: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
10: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
9: Romantickou večeři.
10: Pobyt pro dva.
9: House running.
10: Jízdu v supersportu.
9: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
10: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
9: Nejlepší zážitky hledejte na
11: firmanazážitky.cz.
12: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domyčky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
13: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz. Hit Radio FM+.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehodu máme teď hlášenou na Berounsku. Dva osobáky se srazily na výjezdu z Koněprus ve směru na Beroun. Projíždějte tam s opatrností. No a vaše další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
8: Hi, it's me, Rita Ora.
9: I'm Macklemore.
8: I'm Dua Lipa.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
11: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu.
12: Aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
13: Je 12 hodin, dobré poledne, u zpráv přeje Lucie Deňková. Na 5 500 korun se od dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci či nezabavitelné minimum dlužníků. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresu. Umožní to novely, které vstupují v platnost ode dneška. O přízeň voličů se v komunálních volbách ucházejí tisíce kandidátů po celé zemi. Jejich počet se ale mezi jednotlivými městy výrazně liší. Doplňuje mluvčí statistiku Jan Cízlar.
14: Největší výběr budou mít voliči tradičně v hlavním městě Praze, kde je pro komunální volby zaregistrováno 1060 kandidátů na 24 kandidátních listinách. Vůbec nejvíce kandidátních listin, celkem 30, bylo zaregistrováno pro volby v obci Kateřinice na Vsetínsku.
13: V tomto případě jde o lidi, kteří kandidují sami za sebe. Každou kandidátní listinu proto tvoří pouze jeden samostatný kandidát. Žena odsouzená k trestu smrti v Tennessee přežila dvě smrtící injekce. Krista Pike, odsouzená za vraždu spáchanou v roce 1995, i po dvou dávkách zůstala naživu a skončila v nemocnici. Guvernér státu nařídil vyšetřování případu a další popravy dočasně pozastavil. Teď se podíváme k nám.
2: Plzeň investovala do rekonstrukce dalších městských bytů. Opravila dva domy v Kotkově ulici, kde je 24 nových bytových jednotek. Určené jsou hlavně rodinám anebo jednotlivcům s dětmi, případně mladým do 35 let, kteří si nedokážou zajistit finančně náročné bydlení na komerčním trhu.
15: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
2: Taky odpoledne u nás bude hlavně jasno nebo skoro jasno, k večeru přechodně oblačno. Teploty na západě Čech vystoupají mezi 21 a 24 stupňů.

Máme tady pravé poledne, 12 hodin 2 minuty, já vám přeju dobrou chuť k obědu a zároveň vám k obědu opět budu hrát fantastický hity, které jsou trošku zaprášené, jo? Našli bychom je někde na poličce až úplně hodně, hodně vzadu, ale ve chvíli, kdy je objevíte, je to jako s vaším oblíbeným hrníčkem, tak si řeknete, je, tak to si rád do toho hrníčku ten čaj nebo to kafe dám. První srdcovkou, kterou si dneska dáme, tak bude reggae jamajská skupina Inner Circle. Budete si určitě od nich pamatovat píseň takový to a la la la la lo lo lo lo lo lo lo baby. Dáváte oči v sloup? Ano, máte hodně společného s Lucí, která je tady teď se mnou. Ale oni toho mají mnohem víc, jo? Měli toho mnohem víc, jako například tenhle hit, který se nakonec objevil také i v 90. v seriálu Policie, nebo Policisté, a taky Will Smith si tohle vzal k sobě do filmu Bad Boys. Tak zdravím všechny všechny policisty ve službě. Přežijte to dneska v práci. V uniformě. Tohle je pro vás. Bad

0: umíme tady na Hit Rádiu. A kde jinde, než v srdcovkách. 12 hodin 7 minut, Inner Circle, Bad Boys.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Dnešní srdcovky, to bude taky jako zajímavý koktejl, jako kdybych na té Jamajce byl a dával jsem to dohromady po nějakém zeleném dýmu. Ale věřím, že vás to bude bavit, že si najdete určitě každý to své, protože mám tady připraveno, kromě teda reggae, tak si dáme i českou srdcovku a na to já se těším moc. Ale nebude to teď. Teď si dáme ještě takovou malou lekci francouzštiny. Říkal jsem si, že zpěvačku Ingrid už jsme dlouho nehráli. A Ingrid rozhodně patří mezi srdcovky. O tom žádná. Bude taky Nick Cave. Na to se těším hodně, protože Nicka Cavea, tak upřímně toho jsem tady u nás na Hit Rádiu neslyšel už roky, tak je na čase oprášit i tuhle starou vinylovou desku. No a bude dneska čas i na srdcovku na vaše přání, tak klidně už teď můžete začít pomalu, ale jistě přemýšlet, co byste dneska chtěli slyšet. A kdybyste nechtěli úplně čekat moc až na můj signál, můžete přeskočit v řadě a už teď psát na WhatsApp 777-937-777, co byste chtěli slyšet. No a teď tedy Ingrid na Hit Rádiu. Nebo spíš měl bych říct na Hit Rádiu.

0: Nick Cave a PJ Harvey, nádherný duet Henry Lee, další srdcovka na Hitrádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dnes je 1. října a to je den, kdy se v srdcovkách opět podíváme tam nahoru a vzpomeneme si na českého hudebního velikána, který věřím, že sedí po boku dalších králů, jako je Elvis Presley nebo Michael Jackson. On byl, je a bude navždycky náš král. Je to dnes přesně 7 let od jeho odchodu. 7 let fanoušci pravidelně navštěvují místo jeho odpočinku na Malvazinkách. A pozor, právě dnes, u příležitosti letošního výročí, tak jeho rodina připravila pro vás, fanoušky, úplnou novinku, která má symbolicky ještě více přiblížit našeho mistra božského Káju svým fanouškům. A na hrobce se nově objevila deska s otisky jeho dlaní. Teď už jasné, že je řeč o našem milovaném mistrovi, takže zdravíme tam nahoru. Karel Gott, být stále mlád. Co víc si přál, srdcovkách na Hitrádiu.

Být stále mlád. Malá vzpomínka na božského Káju. Už je to tady 7 let, co odešel do hudebního nebe. Chybí nám tady. Chybí nám tady hudební gentleman, ale člověk má stejně pořád pocit, že to s námi je. Jsem měl kdysi dávno to štěstí, že jsem mohl uvádět jeho koncert. Do dneška na to nezapomenu. Tak. Dáme si další srdcovku, tentokrát to bude cover verze původního hitu od Briana Adamse. Tady je rok 1992, Rage Run to You na Hit Radio.

0: srdcovka, kterou jsme si dali ve čtvrtek v poledne na Hit Radio. Rage Run To You a původní tedy verze byla samozřejmě od Briana Adamse. Tohle je ale velmi povedený cover, tak jsme si ho dali taky. Srdcovky Hit Radio. No a co si dáme dál, bude to cover nebo originál, to už nechám na vás. Srdcovka na přání nás čeká. Chcete opět něco českého, nebo byste chtěli něco zahraničního, italského, španělského, německého? Nechám to na vás. 777-937-777. Důležité je, aby vám to dneska udělalo radost. Takhle po obědě, nebo při obědě, možná posloucháte právě teď i při polední pauze. To je taky jako krásný, i toho si vážím. Tak dejte vědět, co si zahrajem. Pomalýho, rychlýho. Sám netuším. Tak pojďte ještě jednou. 777-937-777 je WhatsApp Hit Radio.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5 minut levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
6: Mironet, šestinásobný vítěz kvality.
7: Šoproku na Heuréce, to už víme přece.
6: Rostem s vámi dál. Za to velký dík. Mironet je prostě správný klik.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak... pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na...
13: Firma na zážitky. CZ.
0: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.
14: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, a to v pravý čas, protože právě teď je čas na srdcovku na přání.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Dneska teda jako přišel snad rekordní počet zpráv. WhatsApp Hit Radio, ten je úplně jako natřískanej, nestihl jsem to pročíst úplně všechno, přiznávám se bez mučení. Moc za to děkuju, zítra to zkuste znova, zítra budou opět srdcovky na přání, zase takhle kolem půl jedný. 777-937-777, tak to je to telefonní číslo, kam máte psát. No a dneska, tak tady vybírám zprávu, nemám tady jméno, a jo, Hanka, tak ta by si přála píseň, která se jednak objevila tady jako v reklamě, ale zároveň je to jako hodně sexy píseň, už jenom tady ten začátek, to je pecka. A říkám si, jo, pojďme, je čtvrtek, je to dobře. Dám, jestli se dneska cítíte sexy, a jestli ne, měli byste, protože vám to sluší. Vypadáte skvěle. Buďte na sebe pyšní. Tak tohle je píseň pro vás.

0: Svoré na Hit Radio v srdcovkách. Je 12 hodin 42 minut, srdcovky pro dnešek končí, zítra opět ve 12, tady na Hit Radio samozřejmě budou, já, Jirka Plnář, to budu s vámi, ale to, že srdcovky dneska končí, neznamená, že bychom to zabalili a já šel domů a vy jste přestali poslouchat Hit Radio. Ne, pokračujeme dál, do 13. hodiny ještě Tempo City, Kabáti a Budlaci, taky David Guetta, Kabáty dávám záměrně, protože ty se dneska ještě v srdcovkách na přání objevily velmi často. A jak jsem to tady pročítal, teď ještě v průběhu, tak jsem si říkal, byla by škoda, kdybych vám to dost takhle neudělal, takže Kabáty dáme. No a pokud jste teď na obědě, posloucháte nás někde ještě jako v restauraci, neutíkejte zpátky do práce. Dejte si ještě kávu. Pokud už jste, nedej bože, v práci zpátky, tak ne, že se do ní hned pustíte. Zajděte si, jestli máte kuchyňku, do kuchyňky a udělejte si kávu. A dopřejte si chvilku pohody také s kávou, protože právě dnes, 1. října, je Mezinárodní den kávy. Jo? To je něco jako Světový den lidství, míru, pohody a vůně. Tak si tenhle den užijte, máte na to právo taky. Jo? A k tomu poslouchejte Hit Radio, dáme si ty největší hity, které můžete slyšet. Za chviličku.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Baumaxu jsme koupili novou podlahu za 195.
3: Laminátovou.
2: A voděodolnou.
3: Která zvládne tvoje rozlitý kafe i moje vaření.
2: Přesně.
3: Laminátová podlaha Dub Scandy a Dub Harmony v Baumaxu jen za 195 korun. Platí do konce října.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí, stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
5: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň, 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na dětirájetour.cz.
6: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
7: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
8: Farmapark Dobřany.
9: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
7: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
10: Klikni!
11: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
12: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
11: Jupi!
12: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
11: Rozložte nové možnosti.
12: Když mobily,
11: tak Mironet. Klikni dvakrát.
13: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
14: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
15: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
16: No jasně, z MND to jde.
15: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
17: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
18: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
19: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: poslední hit mezi 12. a 13. hodinou na Hit Radio Temper City. Sedíte? No tak vstaňte a udělejte pár kroků. Měli byste začít, protože začíná výzva 10 000 kroků. Co to znamená, proč je a k čemu nás má motivovat, tak i to uslyšíte v nejnovějších zprávách s Lucí už za chviličku. Teď aktuální pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Pozor na nehodu na Tachovsku. Je to v Horní Jadruži, kde osobní auto narazilo do stromu. Místo nehody zůstává s opatrností průjezdné. Pokud máte další aktuální info ze silnic, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: KFC ti zase nabízí víc.
4: MacBooky Neo,
3: iPhone 17,
4: laserové projektory,
3: sluchátka Apple Beats
4: a stovky dalších cen.
3: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
4: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
3: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
5: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
6: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
7: Hi, I'm Miley Cyrus.
8: Hey, it's Teddy Swims.
9: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Doosan Škoda Power. Roztáčíme svět.

0: zpráv přeje Lucie Daňková. Začíná výzva 10 000 kroků. Má nás motivovat k pravidelné chůzi a většímu pohybu během běžného dne. Zapojit se můžeme i bez registrace, která probíhala v září. Doplňuje koordinátorka výzvy Silva Machová.
1: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
0: Volit můžeme vzdálenost podle svých možností. Důležité je svůj osobní cíl dodržovat po celý měsíc. Opozice dopoledne ve sněmovně pokračovala v opakující se kritice vlády. Vyčítala jí nesplněné předvolební sliby, překrucování faktů nebo zadlužování země. Délka třídenního jednání zatím vyplnila 22 hodin čistého času. K hlasování o nedůvěře vládě by se sněmovna mohla dostat do večera. Záložník Pavel Kačor opustil fotbalovou reprezentaci do 21 let. V kvalifikačním zápase s Bulharskem si vykloubil rameno, které mu v nemocnici srovnali v narkóze, a týdny bude chybět i Slávii. Trenér Bílek už pro závěrečné utkání ve skupině v Portugalsku nikoho dalšího povolávat nebude. Teď ještě pohled k nám.
2: Povodí řeky Ohře pomalu začalo snižovat odtok z přehrady Březová u Karlových Varů. Důvodem je dlouhodobý nedostatek srážek. Kvůli tomu se vodní nádrž skoro vyprázdnila. Její hladina poklesla o 3, někde až 4 metry a dokonce odhalila zatopený most, který přehradu ve spodní části teď rozděluje.
3: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
2: Předpověď na odpoledne pro západ Čech dál slibuje sluníčko, k večeru může být i oblačno. Na teploměrech dneska měříme mezi 21 a 24 stupni Celsia.
4: Jirka Pelnář, Hit Radio.
5: Posloucháte Hit Radio v jednu hodinu odpoledne, takhle chviličku po obědě. Navážu na Luci a na zprávy ještě o fotbalové reprezentaci do 21 let. Včera se totiž stal na tom zápase mezinárodní trapas. Jo? V Hradci na zápase fotbalový repre do 21 let. Tak hráli jsme proti Bulharsku, ale při hymně měli Bulhaři na LED obrazovkách maďarskou vlajku. No ano, stejný barvy, jenom jinak poskládaný pruhy. Nedá se nic dělat, to se stane. Mi to trošku připomíná Babiše, ten si tenkrát vzal kravatu s ruskou trikolorou místo české trikolory. taky trošku trapas, no. Akorát teda Bulhaři se nám prý chtějí za to pomstít. Jak? To ještě neřekli, ale chtějí. Na rozdíl teda tenkrát od Ruska, to naopak Babišovi tleskalo. Tak marně se říká, kdo nic nedělá, nic neskazí. Teď los frekvencí.

Tereza Mašková a Marek Lambora. Náš příběh na Hit Rádiu. 13 hodin 12 minut. Řekněte mi, kde bydlíte a já vám řeknu, jak se vám tam žije. Jo? Napište na 777-937-777, jestli máte chvilku, teďko hned zprávu, město, ve kterém bydlíte. Já tady mám před sebou žebříček nejlépe hodnocených měst na žití v Česku. A pozor, na prvním místě rozhodně není Praha, Brno ani Plzeň. Jo? Koukám, že třeba moje rodná Plzeň, tak ta se propadla velmi hluboko. Není ani v top 50. Je až na 59. místě, což je teda pro mě strašný, ale na druhou stranu trošku to možná začíná odpovídat i realitě. Já jako mám to tam rád, hodně, ale občas, když jdu centrem města, tak je vidět, že bydlení je podstatně dražší než drogy. No a tak jak je to s vaším městem? Tak tady mi teď lítají zprávy na WhatsApp Rádia 777-937-777. Ptáte se například na Trutnov. Tak, Trutnov 44. Jihlava 46. Jo? Prostějov, 72, tak to my jsme v posledním pohodě. Co třeba tady, Kuřim, to zdravím do Kuřimy. Já měl babičku v Tišnově, tak tam já jsem jezdil každý léto. Kuřim 54. místo, dobrý. Je tam ještě ta diskotéka tenkrát, na kterou my jsme chodili. Jsem zvědavý, jestli se někdo objeví taky z té první desítky, jo. V první desítce je mimochodem třeba Zlín, je tam Olomouc, no a teď je to je hezký, Žamberk. Tak pozor, Žamberk na třetím místě. Co všechno se hodnotí? Hodnotí se toho opravdu hodně, hodnotí se celkové, jak to říct asi, celková harmonie toho, jak se vám tam jako žije. Jo, investice do dopravy, školek, bezpečnosti, je tam toho opravdu strašně moc. Jo. A abych to teda nepředbíhal, tak na druhém místě Luhačovice a vítěz je Turnov. Napadlo by vás to? Turnov. Turnov je nejlepším místem na žití v Česku. No gratuluju. Tohle by mě nenapadlo. Gratuluju. Turnově to taky znám velmi dobře. A jako chápu, jestli ta skutečná kvalita života se i měří počtem minut, které nestrávíte v zácpě, tak absolutně chápu, že Turnov na tom prvním místě je. Gratulace. Come

0: Faith No More, I'm Easy, něco, co se hodí vyloženě na dnešní podzimní pracovní dobu a nebo taky na pondělí. I'm Easy. Před malou chviličkou tak jsem mluvil o nejlepších městech na žití v Česku, podle žebříčku. A přišla mi krásná zpráva, když jsme vyhlásili, že to je Turnov, nebo vyhlásili ne my, ale odborná porota, tak přišla mi zpráva od Peti a píše: ahoj, já jsem z Turnova a mám to tady moc ráda. Je hezké, že jako malé město jsme porazili všechna velká města, ale prosím, nestěhujte se nám sem teď všichni. Nechala bych to tak, jak to je. Děkuju, Péťa. Krásný. Je teda pravda, že tohle malé 15-tisícové městečko na Liberecku, tak to by asi jako koukalo, kdyby se to tam všechno nahrnulo, ale je to super, jako máme co závidět. A je pravda, že když jsem řekl vlastně první místo, tak bych taky měl říct to poslední místo. Bylo hodnoceno celkem 206 měst a na úplně posledním, nebo já to dám tři předposledního, 204 Podbořany, mimochodem Havířov 203, jo, 204 Podbořany, 205 Bílina a 206 Horšovský Týn na západě Čech. Horšovský Týn v Horšáku. V Horšáku se žije úplně nejhůř. Proč? Jestli jste z Horšovského Týna, napište mi, co vás na tom městě tak strašně... Ježiš, jak to mám říct slušně? Co vám vadí? Co vám vadí? Rehab... Hozír, za chviličku tady na Hit Radio nějaký hity pro pohodovější odpoledne. Buďte se mnou.
1: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
2: Už žádný, mami, restartuj to.
3: Už se mi nesekne při penaltě.
4: Už nespane, když páříme s klukama.
1: Nová Wi-Fi 7 je až třikrát rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
6: www.projektantbudoucnosti.cz.
7: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
8: No, říkala, že nic nechce.
7: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
8: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
9: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
8: Romantickou večeři.
9: Pobyt pro dva.
8: House running.
9: Jízdu v supersportu.
8: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
9: Na Allegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
8: Nejlepší zážitky hledejte na
10: firmanazážitky.cz.
6: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

na Hit Radio s Hitem In My Head. Je 13:35, posloucháte Hit Radio, s váma Jirka Pelnář, přeju pohodové čtvrteční odpoledne z hitů, které pro vás mám na dnešní den, aby vám to v práci o něco lépe utíkalo, tak je tady třeba Lady Gaga, dáme si teď taky duet Maria Čírová a Opět a Radeček. A Opět a Radeček, hezká zkušenost teď momentálně pro mě, protože Tomáš Polák, frontman skupiny Opět a Radeček, tak nám zpíval na fotbalovém zápase proti Anglii naší hymnu českou, státní. Hezké to bylo. Dobré. Předtím proti Chorvatsku, tak to byl Daniel Žižka, který nás teď reprezentoval na Eurovizi. Ten má teda taky sameťák, jo. To musím říct, jakože sametový hlas. Nádhera. Boží. No a v rámci Ligy národů budeme hrát 12. listopadu ještě proti Španělsku doma, aktuálním mistrům světa. A já si říkám, kdo bude zpívat naší hymnu tentokrát? Vojtadek už byl, Matěj Rupert taky, tak... Kdo by to mohl být? Napadá vás někdo? Máte někoho teď jako hned na první dobrou, koho byste chtěli slyšet, zpívat živě státní hymnu na fotbalovém zápase? Já rychle popřemýšlím. Já vím. Je, to by mě bavilo. To by mě bavilo, má. Eva Farna. Evičko, jestli nás teď posloucháš, anebo nás poslouchá někdo, kdo tě zná, má na tebe telefonní číslo, napište Evi 12.11. Pojď s námi na zápas proti Španělsku zpívat státní hymnu. Jo, to by bylo krásný. A my si dáme právě teď, když už jsme se o nich bavili, Opět a Radeček. Vloupám se na Hit Radio. Tak hezký odpoledne.

nejoblíbenější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitádiem. Zlepši si náladu.

0: Lady Gaga na Hit Radio ve 2:45. Za chviličku ještě například Jay-Z, Alicia Keys, další krásný hit, stihneme taky ještě Pink, no a v kolik? Ve 2. Jsem musel podívat, kolik je hodin. A ve 2 hodiny nejnovější zprávy na Hit Radio a máme pro vás aktuální informace ohledně červencové autonehody poslance Filipa Turka. Je tady docela zásadní zlom, protože se podle policie prý nestal trestný čin. Máme pro vás podrobnosti, uslyšíte ve zprávách. Do té doby jenom hity.
1: Poslouchejte i tento víkend Hit Radio a buďte o zážitek bohatší. Vyhrajte voucher na 5000 korun od Slevomatu, protože ty nejlepší zážitky zkrátka musíte zažít.
2: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
3: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
4: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
3: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
5: Vstupenky na dětirájetour.cz.
4: Bude vejdán.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská, www.hopesport.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.

Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.

0: Je 13 hodin 58 minut, posloucháte Hit Radio, před námi zprávy, také aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Ke střetu dvou osobních vozidel vyjela policie v Plzni. Nehoda se stala na Vinicích v ulici Na Chmelnicích poblíž Alberta. Počítejte tam s menším omezením. Další info z dopravy pak pište na WhatsApp 720 870 237.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
3: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 14 hodin, dobré odpoledne, u zpráv přeje Lucie Daňková. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla. Ovlivnit mohou nárok na podporu nebo částku, kterou některé domácnosti dostávají. Které změny vstupují v platnost, popisuje mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
10: To první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
9: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. Při červencové autonehodě poslance Filipa Turka a řidiče nemocničního vozu z centra Prahy se nestal trestný čin. Výsledek prověřování sdělila policejní mluvčí, podle které policie věc postoupila k projednání možného přestupku, a to obou účastníků kolize. Tenista Jirka Lehečka zvládl úspěšně vstup do turnaje v Tokiu, i když byl jeho zápas prvního kola s Belgičanem Berksem rozdělen do dvou dnů. Český Davis Cupový reprezentant vyhrál 2-1 na sety a jeho příštím soupeřem bude Francouz Imbert. Teď ještě pohled k nám.
1: Centrum západočeské metropole obsadili dřevorubci. Pracují v sadovém okruhu, kde musí ošetřit bezmála 200 stromů. Většinou je třeba je pouze prořezat. Práce potrvají během celého října. Město proto upozorňuje, aby lidé v blízkosti prací dbali zvýšené opatrnosti a za žádných okolností nevstupovali přímo pod stromy.
11: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Na západě Čech budeme mít dál většinou jasno nebo skoro jasno. K večeru oblačno a teploty jsou příjemné. V maximech se pohybují kolem 24 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Čtvrteční odpoledne pokračuje dál, máme 2 hodiny a tak je na čase opět vytáhnout další téma, které je na tenkém ledě. Ano, je čtvrtek, dáme si nepopulární názor na Hit Radio a znovu budu chtít vědět, co vy si o to myslíte a na kterou stranu se přikloníte. Dáme One Direction a pak jdeme na to. Hezký odpoledne.

0: Story of my life, tedy příběh mého života. No, jeden takový si dáme.
1: Nepopulární názor. Nesmysl, a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Není to teda přímo z mého života, ale možná právě přímo z vašeho. Mám tady nepopulární názor pro tento týden. A já myslím, že, jak říkám, je to tenký let a že se tam asi doma i poznáte.
1: Nepopulární názor pro tento týden je...
0: Protože nám začala topná sezóna, tak mám aktuální nepopulární názor, a to, že doma opravdu nepotřebujete 23 stupňů Celsia. Že 18 stupňů úplně stačí. Všechno nad to už je prostě domácí wellness. Jestli je vám zima, tak si vemte mikinu, ponožky a hotovo. Takže nepopulární názor je, zbytečné horko je k ničemu, 18 stupňů doma naprosto v pohodě stačí. Tak, a co vy na to? Jak je to u vás doma? Hádáte se doma u termostatu, otáčíte topení, nebo naopak si říkáte, přesně těch 18 je vlastně jako naprosto v pohodě, 18 stupňů je super na spaní, 18 stupňů stačí, doma ušetříte spoustu peněz za energie a dáte ty prachy do něčeho jiného, jo, třeba koupíte ten jiný svetr a tak podobně, a nebo prostě říkáte, že 18 stupňů, že to už není obývák, ale je to sklad brambor, že nechcete doma sedět zabalený v dece a při sledování Netflixu vidět svůj vlastní dech. Jak je to u vás? Co si myslíte? Co je správně? Jaký na to máte názor? Dejte vědět. 777 937 777. Dáme dva hity a pak si dáme vaše názory. Na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Ezra na Hit Rádiu ve čtvrt na tři.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Dneska v nepopulárním názoru nahlas říkám to, co si myslí většina chlapů doma, ale bojí se to říct. A to není, že mají pravdu, ale že 18 stupňů doma úplně bohatě stačí. Že se nemusí jako přitápět, když teď začíná topná sezóna až na 25. Co si o to myslíte vy? 777-937-777 je číslo, kam posíláte vaše názory, a je to opravdu válka taková maličko tady, jo. Tak třeba tohle hezká zpráva. Asi mě všichni, co poslouchají, zabijou, ale v zimě mám nejradši těch 24 až 27 stupňů. To je značka Ideál. Kdybychom měli v baráku zimu, tak se mi snad ani nechce domů. Zdraví Petra. 24, 27, dobrá sluníčka. Čau. 18 na spaní je ideál, v obýváku máme nastaveno 20, ale myslím, že by klidně stačilo i 19. Moje paní pořád chodí a zvyšuje to klidně i na 24. Účty ale platím já a pak se nestačím divit. Zdraví Tomáš, díky za zprávu. Ahoj Jiří, máš recht, já mám studený odchov, jakože výchovu. 18 se dá jakž takž, 20 je akorát, víc už je zbytečný luxus. David z Brna. Ahoj, 18 stupňů může být v obýváku, pokud mám nejméně půl litru svařenýho vína. Zdravím všechny, Hanka. A tak výborně. Si vždycky umíme poradit, že jo? Hezky. Teplo je moc velký luxus, který si nemůžeme dovolit, ale ne, k televizi večer 21, asi ideálka, nějakou deku přes nohy a pohoda, co se ložnice týká, tak tam topení na minimum a na noc otevřená ventilka. Přece to nebudeme doma vytápět na 25, když před pár lety jsme si pletli svetry, jak pravila tady jedna naše politička. Teď už by nám byli k prdu, ano. 18 stupňů jsem snad tučňák, nebo co? To je nejlepší dotaz, co jsem slyšel, super. Ahoj, venku mrzne, takže topení na 18 stupňů rozhodně nestačí, to musí být alespoň na 20. Naopak, večer ale na spaní 18 dobrý. Jiří, 18 stupňů, to je přesný ideál na noc, na temperování domu, když nikdo není doma. Ale podle mě naprostý komfort a standard 21 stupňů, když je rodina v domě a netouží potom být v trenýrkách nebo naopak v mikinách. Jinak prima odpoledne, zdraví Honza. No krásný, tak jak je to u vás? Je to nepopulární názor, když říkám, že 18 stupňů bohatě stačí? A nebo na to máte jiný názor? Dejte vědět, ještě dáme dva hity a vy se můžete svobodně projevit tady na Hit Rádio a říct si opravdu, co si o tom myslíte. O tom je nepopulární názor Hit Rádia. 777-937-777.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.

0: Eva Farna a Miraj, vzpomeneš si na Hit Rádiu.
1: Nepopulární názor. Nesmysl a nebo to konečně někdo řekl nahlas.
0: Jdeme do finále čtvrtečního nepopulárního názoru, kdy nahlas říkám, že 18 stupňů doma, teplota úplně naprosto v pohodě stačí, všechno ostatní je luxus a člověku, když je zima, tak se prostě má oblíct. Co vy si o tom myslíte? Abych to takhle jako shrnul dohromady, když tady koukám na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777, tak je to prostě jasný, no. To ano, ne, je rozdělený na muže a na ženy. Asi takhle. Máme každý úplně jiné vnímání teplot a třeba tady jako to hezky shrnuje zpráva od Lukáše. Na termostatu mám nastaveno

0: 20, termostat ještě letos nesepnul a manželka pořád chodí a nalos říká svou myšlenku, nezatopí a nezatopí. Ale když mi je teplo, tak přece nebudu topit, ne. Ona si může stále něco obléct, ale já už kolikrát nemám co si svlíknout. Zdraví Lukáš. No a pak je tady šalamounské vyřešení celého problému od Lucky, která píše, ano, doma má být teplo, prostě, to je jasný, ale když není, no tak jdu upéct buchtu a hned je od trouby mnohem lépe. Jasně, že teď, když je venku, je ještě fajn, ale večer už teda nic moc. Tak takhle teda asi, no, abyste předešli různým hádkám. No hele, co si budeme nalhávat, no, prostě tady to asi nevyřešíme. Tady to nevyřešíme, ale nemáte zač, pokud jsem to za vás řekl nahlas. Další nepopulární názor zase za týden a pojďme to uzavřít tak, že prostě každý z nás máme trošku jiné vnímání teplot, jo? To vlastně ostatně víme i při společné sprše, jo? Zatímco moje paní říká, že je to pořád studená voda, tak já bych musel být asi v azbestu, protože já hořím. Ale to je zase na trošku jiné téma. Díky za to, že jste psali, za týden znovu.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí. Zažijte komfort, který nezná hranice. Užijte si pohodlnou jízdu moderními vlaky Českých drah do zahraničí. Jezdíme na Slovensko, do Maďarska, Rakouska, Německa a od léta i do Dánska. Jízdenku si pořídíte jednoduše v aplikaci Můj vlak nebo na cd.cz. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Zdravíčko, sousede. Založíte mě. Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžit. No tak nic, no.
3: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
4: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
5: No, říkala, že nic nechce.
4: To říká vždycky. Pak dostane svíčku a tváří se kysele.
5: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Alegrie.
6: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Alegrie.
5: Romantickou večeři.
6: Pobyt pro dva.
5: House running.
6: Jízdu v supersportu.
5: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
6: Na Alegrii vyberete dárek opravdu pro každého.
5: Nejlepší zážitky hledejte na
7: firmanazážitky.cz.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro sedlčanský hermelín Protein 100 gramů za 42,90 a Chibo Espresso nebo Café Crema 1 kg jen za 369,90. Bila, to dobré začíná u nás.

0: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hitrádio, zlepši si náladu.

Smith, Stargazing, tedy pozorování hvězd. No, co hvězdy? Já mám takový pocit, že místo hvězdiček vidíme spíše všechny svatý, když tankujeme na benzínce. Taky máte poslední dobou ten pocit, že jezdíte do práce, abyste vydělali peníze, které potom utratíte za benzín, abyste mohli jezdit do práce? Velmi začarovaný kruh, ale dobrá zpráva je samozřejmě ta, že už tady máme zastropování cen od naší vlády, takže ušetříme asi korunu teďko za litr nebo něco takového, tak to je super, ale koruna ke korunce, že jo, víte, jak se to říká, takže vlastně jako dobrý. Hele, můžeme si stoprocentně stěžovat na všechno. Na druhou stranu, když se podíváte ven, venku svítí sluníčko, máme babí léto, je krásně, u toho posloucháte Hit Radio a my vám hrajeme hity pro zlepšení nálady, takže co může být lepší? A pokud máte rádi hity, které jsou už, jak já říkám, trošičku zaprášené, tak i dneska mezi 18. a 21. hodinou doporučuju, poslouchejte Hit Radio, náš speciální pořad Hit Radio Classic, kde uslyšíte nádherné věci, které také velmi často můžete slyšet v srdcovkách na Hit Radio, které budou i zítra ve 12 hodin. No a abych o tom jenom tak nemluvil, tak pojďme si dát jednu takovou malou ochutnávku z dnešního večera. Mr. Big na Hit Radio, to vám zvedne náladu.

0: Huntrix na Hit Rádiu ve 14 hodin 42 minut. Oscarový hit z animovaného seriálu, který možná i dneska odpoledne, až děti přijdou domů ze školy nebo ze školky, ještě uvidíte opět znovu, jako každý jiný den. No jo, ale i my jako děti, tak jsme měli spoustu taky jako zábavy a taky jsme koukali na různý seriály animovaný, pokud jste vyrůstali v 90. na Supermaxu, no tak Ježkovi oči, takovejch tam bylo, schválně pamatujete si třeba na Darju, jo, nebo co je Andy a tak podobně. Pokud ano, tak i třeba na tyhle seriály spolu zavzpomínáme zítra, protože zítra ve 12 hodin nás čekají opět srdcovky a to je chvíle, kdy se vracíme v čase a vracíme se právě do 90. let a sem tam naťukneme a nakoukneme do 80. i 70. Já jsem Jirka Telnář, budu se na vás těšit zase zítra na Hit Rádiu, přesně ve 12. Vy si užívejte dále dnešní den a to i s naší odpolední show, která tady bude od 15 hodin. No a jaký jsou?
1: Jeden veselý, já druhej smutnej, šeptám lesa.
0: Možná takový a možná ne. Každopádně tohle je další hit, který si dáme ještě do 15. hodiny. Tak buďte Hit Rádio. Smějte se.
2: Hit Rádio. Hit Rádio. Shine bright like a diamond.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.
2: Druhý je smutný, šeptá modli se. Legni na kolena, naposled něco si přeji.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Nehoda se stala na Rokycansku. Dávejte si teď velký pozor v Ejpovicích, kde se bourá v hlavní ulici. Srazili se tam dva osobáky. Průjezdné by to tam mělo být jen jedním pruhem, tak hlavně opatrně. No a vaše další dopravní info čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
2: Jenom hity. Hit Radio.
3: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů, kilo za 49,90. A Pilsner Urquell, půl litru, jen za 25,90. Albert. Dle srovnání 23.9.
2: On air. Online. I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio FM Plus.
0: 15 hodin krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkártová. Poslední zářijový den byl dosud nejteplejším dnem letošního babího léta. Na dvou místech včera bylo přes 26 stupňů. Na dalších 8 stanicích pak teploměry ukázaly letních 25 stupňů Celsia. Na Šumavě dokonce padly teplotní rekordy pro datum 30. září. Hned dvě nehody tramvají dnes ráno ochromily dopravu v Plzni. Došlo k nim jen kousek od sebe. Na Anglickém nábřeží se srazily dvě tramvaje. Další vůz pak vykolejil na točně u zvonu. Na místě pomáhal obří jeřáb a cestující nějakou dobu vozili autobusy náhradní dopravy. Dnes začíná říjnová výzva 10 000 kroků. Cílem je motivovat lidi k pravidelné chůzi a většímu pohybu. Zapojit se mohou i ti, kteří registraci před startem nestihli. Víc koordinátorka Silva Machová.
7: Registrace probíhala celé září, ale v podstatě i v prvních dnech výzvy je možné se zapojit, přidat se k nám, vytvořit si týmy a potom pravidelně vlastně celý měsíc chodit. Není nutný ujít 10 000 kroků, tak jak je to uvedeno v názvu.
0: Vzdálenost si můžeme zvolit jednoduše dle svých možností. Důležité je osobní cíl dodržovat po celý měsíc. No a teď ještě fotbal. Zhruba před 2 hodinami v Plzni odstartoval prodej vstupenek na další domácí zápas Evropské ligy. 22. října Viktorka doma přivítá tým Levski Sofia. Vstupenky se dají sehnat online, víc na webu klubu.
8: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
0: Na pátek předpověď pro celý západ Čech slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Dorazit může i déšť nebo občasné přehánky. Na teploměrech odpoledne naměříme mezi 18 a 22 stupni Celsia. Teď už je tady i Kuba Rada a začíná divoký západ.
2: Hit Radio FM Plus.
9: Nádherný čtvrteční odpoledne všem, 2 minuty po 15. hodině. Od Aše až po Prahu, dokonce i v Babici ladíte divoký západ, který dneska uvádí babičku na Instagramu. Taky příběh lásky z důchodu. A protože slavíme Mezinárodní den seniorů, na ty naše prafrajerky a prafrajery budeme taky vzpomínat. K tomu další skvělý hity, žádná dechovka, ale tady jsou Coldplay.

0: Radio Ten, tady je divoký západ, krásné odpoledne. Dneska máme 1. října a dneska máme Mezinárodní den seniorů. My se tady tomu vlastně už od dopoledne věnujeme, protože je to den, který nám připomíná, aby jsme mysleli na ty naše prafrajery, prafrajerky, prababičky, babičky, dědečky. Zároveň, ale pojďme to trošičku otočit, protože když na ně myslíme, dost často si taky v rámci rodiny připomínáme takový ty humorný jako zážitky, který jsme s nima měli, díky čemuž se tomu i po letech smějeme a s láskou na ně opravdu jako vzpomínáme. Aspoň takhle je to u nás v rodině. Jako,
1: u nás jo? Taky je to všude no, stejný, já si myslím.
0: Já si to přesně myslím, jako jedna ze storek, kdy moje prababy, už jí to nemyslela, kdo ví jak, ale chtěla udělat vnoučatům bábovku, narvala to do mikrovlnky. Mikrovlnka samozřejmě to nedala. Bábovka taky nebyla, logicky, že jo? Těhle těch historek je opravdu jako spousta. Budeme moc rádi, když i vy přidáte vaše 720 870 237. Mimochodem, my jsme dneska vyrazili prafrajery a prafrajerky taky potěšit. Kdy, kam a co jak, tak to vám ještě všechno povíme. Tady jsou Linkin Park.

0: Krištof a Tomáš Klus. Ladíte divoký západ. Dneska tady oslavujeme Mezinárodní den seniorů, protože je třeba jim svůj čas věnovat, stejně jako oni ho velice často věnují nám, a buďme za to hrozně rádi, protože prostě jako obědy u babičky, co je víc? Co je víc?
1: Nic není víc.
0: Ten stůl, který se prohejbá. Jo, a babička, která se urazí, když si nepřidáš.
1: Přidáš, vždycky si přidáš, u babičky.
0: Hele, já mám storku ještě ze studentských let, samozřejmě jsem jezdil k prababi do Vejprnice velice pravidelně, protože hluboko do kapsy, že jo, a babi jako vařila, pohostila tě, bylo to hrozně jako fajn. A jel jsem tam s kamarádkou.

0: ne.
1: Jo, fakt jí to řekla. A bylo vymalováno. Uraženě odešla, že jsme si nepřidali a bylo fakt hotovo. A do dneška tuhle tu storku používáme, kdykoliv se potkáme, tak si tohle vyprávíme. Jestli máte podobnou, dejte vědět. WhatsApp 720 870 237. Budeme za to hrozně moc rádi. No a za chviličku David Guetta, Kelly Rowland.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
7: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
8: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
9: Tak dobře poslouchejte.
8: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
10: House Running.
11: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
8: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
11: Budete viset 101 metrů nad zemí.
8: A pak? Pak si to pěkně seběhnete dolů.
12: Maminko!
11: Prostě pořádnej adrenalin.
8: Tenhle zážitek najdete pouze na
13: Firma na zážitky CZ.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.
16: Hit Radio.
17: Zlepši si náladu.

0: Rose a Bruno Mars. Tady je divoký západ, Hit Radio FM Plus. Dneska tady slavíme Mezinárodní den seniorů. Já jsem říkal, že jsme taky dneska vyrazili někam udělat radost. A tak zdravím Baru Škrybů.
1: Ahoj Kubíku a Baru, já vás moc zdravím. Z Petr Klíče, což je dům s pečovatelskou službou s zvláštním režimem, je v Plzni. A my jsme sem vyrazili proto, že je dnes Mezinárodní den seniorů. No a tak jsme si řekli, že jako za Hit Radio FM Plus uděláme seniorům radost a ten den jim trochu zpestříme. Takže jsme jim přivezli dárky. Oni nám na oplátku dali dobrou náladu a babičky ještě navíc dostali květinu, kterou nám laskavě poskytla florea.cz. Mimochodem www.florea.cz, tam si můžete velmi pohodlně objednat květinu a pak se pro ní nemusíte nikam vydávat, oni vám ji dovezou. Jinak teda Petr Klíč je moc fajn, nálada je tu skvělá, personál je úžasný. Tak kdo byste třeba měli v rodině nějakého seniora, u kterého už vidíte potřebu nějaké asistence, tak se nebojte právě na Petr Klíč obrátit. Tak já vám přeju krásný zbytek odpoledne a ahoj.
0: Děkujeme. No vida, jak málo stačí k tomu, aby jsme mohli udělat někomu radost, co? Když tak brkejte na naše sociální sítě, tam bude i takový malý video z toho, jak to probíhalo. Fool's Garden. I'm sitting.

0: Činesky na Hit Radio FM Plus, ladíte Divoký západ a díky moc za to. My tu dneska slavíme Mezinárodní den seniorů a zároveň sbíráme takový ty vaše vtipné vzpomínky na baby s dědou, co kdy jako kde provedli, že jo, ono v tom stáří prostě už dělají jako blbosti ty lidi, kterým se pak ale v rámci rodinného vyprávění vždycky všichni smějeme a rádi na to vzpomínáme a vy píšete, díky za to.
1: Těch zpráv nám přišlo strašně moc, já se tady u nich směju, tak se pojďte taky zasmát. Píše nám Pavel, mám vtipnou příhodu s mým dědou. Přijel jsem za ním na návštěvu a hned ve dveřích jsem dostal vynadáno. Děda mi prej celý den volal a já mu to nebral. Chtěl jsem vidět postup a pak mi všechno došlo, když vzal do ruky ovladač od televize na místo tlačítkovýho mobilu.
0: To je kouzelný, to se prostě jako stává.
1: To je přesně tohle. Ono tohle, no.
0: Já si ještě pamatuju, jak prababy vždycky, když jsme k ní přijeli s mamkou, tak první, co mezi dveřma, ani neřekla ahoj, ale řekla jí, ty zas vypadáš jak cigánka, víš kolik ti je, no podívej se na sebe, Kateřino, to nemyslíš vážně. Kouzelný jsou, pište dál, 720, 870, 237, Rehab a Ina, to si dáme za chvilku.
2: Leva 20%.
3: Nová sedačka, stůl i šatní skříně. To se nám Baru povedlo. Jako z katalogu.
2: Viď? A všechno za hubičku. Díky Baumaxu. Zastavte se v Baumaxu pro nový nábytek. Do konce října se slevou až 20%.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Klikni. Mironet, nová dvojka a šoproku přináší.
5: Novou generaci skládaček Samsung Galaxy Z8.
4: Když mobily?
5: Tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak směla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
10: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 24. září do 5. října. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
11: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
12: Viktoriáni, po reprezentační pauze se opět naplno rozjede Šance Liga. V sobotu 10. října se od 15 hodin utká Viktorka v Dusan Aréně s Mladou Boleslaví. Buďte u toho, vytvořte pořádný domácí kotel a dopomozte Viktorce k důležitým ligovým bodům. Viktoria Plzeň Mladá Boleslav, sobota 10. října od 15 hodin. Na utkání vás zve generální partner klubu Dusan Škoda Power. Tak ať stále vítězí.

Shakira, Burna Boy a Daj Daj se to jmenuje. Tady je divoký západ, tak schválně. Daj Daj nějakou slevu? No, nedaj, hele. Dneska jsem tankoval. Žádná velká markantní změna u stojanů se jako nekonala. Na zítřek by to mělo být nepatrně levnější. Tak nepatrně, že to ani nepoznáte. Ale dobrá zpráva přeci jenom. Na Karlovarsku máme nejlevnější pohonné hmoty. Budeme se jim věnovat ve zprávách a to přesně v 16 hodin. Jestli se chcete zasmát, buďte s náma 100%. Dajdou a taky Damiano David právě teď.

0: Ranní čtvrtek, tohle najdou. Hit Radio FM Plus a taky Divoký západ. 16. hodina je tu za minutu, to znamená zprávy nachystan, předtím ještě silnice.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení je teď na trase z Karlových Varů směrem na Prahu. Skoro 2-kilometrovou kolonu hlásíte před omezením u Horních Tašovic. Stojí to v obou směrech. A došetřit už se povedlo nehodu na Rokycansku v Ejpovicích. Blokovala provoz přímo na hlavním tahu. Teď už by to tam mělo být zase plynule průjezdné. Pokud máte další aktuální info z dopravy, tak nám pište a posílat můžete i hlasovky na náš WhatsApp. Číslo je 720 870 230. Jenom hity.
2: Hitradio. Ranní přesuny, schůzky, povinnosti. Kalendáře se plní a silnice houstnou. Právě teď potřebujete silného partnera. Vsaďte na výkon modelů BMW X. Vybrané modely nyní s bonusem až 400 000 korun na volitelnou výbavu a s úrokem 0%. Kontaktujte svého BMW dealera.
3: Děti ráje. Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, Smích a tanec. Lockspeed Arena Plzeň 10. října. Děti ráje. Energie, kterou nezastavíš. Lístky na Děti ráje. Tour.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
5: Samsung Galaxy Z Flip 8 5G. V Mironetu nyní za super cenu 25 990.
4: Jupi!
5: Chytré focení, velký displej, 256 GB prostoru pro všechno, co máte rádi.
4: Rozložte nové možnosti.
5: Když mobily,
4: tak Mironet. Klikni dvakrát.
6: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 16 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Nafta v Karlovarském kraji dál patří k nejlevnějším v Česku. Její cena za poslední týden klesla a ve středu se blížila hranici 49 korun za litr. Ode dneška stát opět reguluje ceny pohonných hmot, které podle aktuálních zpráv zítra opět o něco klesnou. Cestování vlakem na Plzeňsku bude zase o něco příjemnější. Nová moderní nádražní budova je v plánu v Mířanech. Co všechno nabídne, říká mluvčí zprávy železnic David Kabele.
7: Cestujícím nabídne moderní zázemí s čekárnou, pokladnami a toaletami. Chybět nebude ani obchodní jednotka. Celý objekt i jeho okolí budou plně bezbariérové. Přínosem budou také snížené provozní náklady díky fotovoltaické elektrárně na střeše. Úpravami projde i před nádraží, ve kterém se vybuduje nové parkoviště.
1: Stavba by měla začít už příští rok a hotová pak bude o další rok později. Noc vědy letos přilákala 105 000 návštěvníků. Je to asi o 17 000 méně než loni, kdy byla návštěvnost rekordní. Program nabídl přes 2,5 tisíce akcí. Cílem je lidem přibližovat vědu zábavným způsobem.
8: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Pro západní Čechy nám předpověď na pátek slibuje většinou oblačno nebo zataženo. Počítat musíme taky s občasnými dešťovými přehánkami. Teploty zítra odpoledne vystoupají mezi 18 a 22 stupňů Celsia.
6: Hit Radio FM Plus.
0: Nádherný čtvrtek všem na západ Čech. Za chviličku Láska z důchodáku. Taky skvělý hity Panic at the Disco a Alex.

0: Wicked Disco. Tady je Divoký západ, který dneska oslavuje Mezinárodní den seniorů. A já jsem narazil na nádherný příběh. Já to nazývám láska z domova důchodců nebo z důchodňáku, což můžeš znít jako trošičku hanlivě, ale vůbec to tak není. Naopak, je to nádherný příběh lidské lásky. Na Pardubicku totiž letos v březnu došlo v důchodňáku na svatbu.
1: Yeah.
0: Petr tam poznal Věru až v tom domově důchodců.
1: Až tam.
0: Zamilovali se do sebe a hrozně si přáli se vzít.
1: A povedlo se jim to.
0: A povedlo se. Takže díky těm lidem, který v tom domově důchodců pracovali, díky rodinám, díky známým a komunitě v okolí, se to fakt jako povedlo, prostě každý něco napek, nachystali obřad, hele, a skutečně se vzali.
1: Jestli to nejsou takový jako ty okamžiky ještě vzácnější v tomhle věku, je to nádherný.
0: Nádherný, hele. Láska prostě kvete v každém věku a je třeba říct, jestli na tu pravou lásku nevěříte, ještě nepřišel ten pravý čas. Je třeba si na to nejlepší prostě počkat, no, hele. Další je ty. Pokáča Solitaire, taky mrknem na silnice a tohle jsou Benassi Bros. Krásnej

0: Pokáča Solitér, tady je Hit Radio FM+, Lady Gaga, taky Pitbull a Chris Brown. To bude už za chviličku, teď ale důležitý informace ze silnic.
1: Jsme Hit Radio FM+, a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. O nehodě jste nám teď dali vědět v Chrástu u Plzně. Je to přímo na hlavním průtahu na třídě československého odboje, kde se autobus srazil s osobákem. Projíždějte s opatrností. Kátě, díky za zprávu a další čekáme u nás na našem WhatsAppu. Číslo je 720 870 237.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams. Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Majola, litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 23.9.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: jsem Laura. Jsem tady ta nejdůležitější. Mám na starost lamy, velbloudy, dikobrazy, zebry a jestli mi nevěříte, tak se přijď na vlastní zobák přesvědčit. Farma Park Dobřany.
1: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
5: Hit Radio. Zlepši si nálepku.

0: Natasha Bedingfield, ta rozhodně nikdy neurazí a nesklame. Je to tak, tady je Hit Radio FM Plus a divoký západ. Krom toho, že dneska tady oslavujeme Mezinárodní den seniorů, prafrajerů a prafrajerek, jak my tady říkáme, tak je taky dneska Mezinárodní den kafe a to je jako podstatná věc, to musíme jako zmínit, protože bez kafe my tady nefungujeme. Je třeba říct, že u nás máme vařiče. Ne varnu, ale vařič.
1: Jak to myslíš, vařič?
0: Tebe. No, ty vaříš kávu.
1: Já myslela ty kávovary, víš, tak jsem tě chtěla říct, to je kávovar.
0: Ne, já ne, jsem vařič. Chtěl ocenit tebe, co pa ty kávovary, no tak.
1: Díky za tvé ocenění.
0: Protlačí, ale ty to všechno přineseš s úsměvem, že jo, to je radost, to kafe od tebe.
1: Prosím.
0: Jo, důležitý je pochopitelně ten obsah, ale co si budem, podstatný je i ten hrníček. Aspoň já to tak mám, prostě každý máme nějaký oblíbený.
1: A na to my si potrpíme.
0: A když ti dá náhodou někdo kafe do jiného, tak to není vončo. Mm-hmm. Je to tak. Bára dneska přinesla moc sympatický hrníček, uvařila mi do něj kávu, je černej, a je na něm napsáno pan dokonalý. To je tak krásný. Tak krásný. Ty máš taky nějaký?
1: Jo. Já teda mám bílej, takhle, jestli ano. Vidíš. Já mám bílej a mám na něm vlastně to samý jako ty. Ještě takhle tam mám paní vždy dokonala.
0: Jo, takhle. Takže kafe od Mareši.

0: Renegades a XM Besenders, divoký západ s váma. Dneska tady oslavujeme prafrajery a prafrajerky a zjistil jsem, že 58% seniorů, opravdu jako v důchodovém věku, mají chytrý telefon a zároveň jsou na sociálních sítích.
1: Jako aktivní?
0: Aktivní, online, normálně. Což mě teda upřímně děsí. Já mám prarodiče na sociálních sítích.
1: Ale...
0: A to jako nechceš.
1: Co tam dávaj?
0: No to nechceš.
1: Já bych to chtěla vědět.
0: Fotky muškátů, že jo, a tohodle. To jako lajkneš, to je dobrý. Ale pak většinou to bývá jako problém naopak, když tam dám něco já. Do storyčka, že jo. Prostě někam jdeš, nějakou blbost natočíš, co tam vyvádíš. A teď to chodí ty reakce.
1: A babi to vytáhne u nedělního
0: jo,
1: obědě.
0: Jo, přesně, přesně. Úplně miluju, přesně, jako... Ne, podle mě jako prostě by tam neměli být. Ať se na mě nikdo neurazí, ale jako je blbý, když ti pošle tu žádost o přátelství, to zamítnout.
1: No to teda.
0: A nebo je můžeš tvrdit, že to vůbec nepřišlo.
1: Jako ta žádost?
0: No.
1: Stejně nepozná, jestli to je pravda nebo ne.
0: No pravda. Jsem tak blbý, proč to nedapadlo dřív.
2: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl.

0: krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
1: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
2: Šumava žije!
1: Šumava žije CZ.
3: Tak co jí koupíme? Přála si něco?
4: No, říkala, že nic nechce.
3: To říká vždycky, pak dostane svíčku a tváří se kysele.
4: Neboj, letos to vyřešíme zážitkem od Allegrie.
5: Když už nevíte, co darovat, darujte zážitek od Allegrie.
4: Romantickou večeři.
5: Pobyt pro dva.
4: House running.
5: Jízdu v supersportu.
4: Adrenalinový zážitek nebo zaslouženou masáž.
5: Na Allegrie vyberete dárek opravdu pro každého.
4: Nejlepší zážitky hledejte na
2: firmanazážitky.cz.
6: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou pečení bez kosti kilogram za 74,90 a vejce M s kupónem v aplikaci za 28,90. Byla. To dobré začíná u nás.
7: Získej víc ze svého rádia. Staň se členem klubu posluchačů Hitrádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma. Přihlas se teď. Hitradio.cz. Hit Radio FM Plus.
8: Zlepši si náladu.

0: Mark Ember, ladíte Hit Radio FM Plus. Zprávy. 17 hodin, tak ty jsou nachystaný, chystá je Bára Purkartová. Co v nich bude?
1: Mrkneme se, jak to vypadá v Plzni na Světovaru, v místě, kde kdysi bývala kasárna.
0: Tam byly kasárna?
1: Ty to nevíš?
0: Já myslím, že tam byl nějaký pivovar.
1: Taky, Světovar byl taky pivovar, ano. Tak v areálu, kde kdysi býval pivovar a kasárna, je teď něco úplně jiného.
0: Počkej, a když mrknem do historie, to tam bylo jako zároveň? Kasárna, no, pivovar.
1: To doufám, že ne.
0: No ne, to v těch kasárnách muselo vypadat.
1: Teďko jako přemýšlím, to si myslíš, že to pamatuju. No.
0: Já nevím, jak dalece zpátky to je, ale pokud to bylo zároveň, tak mě mrzí, že už není teda povinná jako vojna. Takový 2 roky v pivovaru. Zprávy za chvíli.

0: Kemrat. No a zprávy, tak ty jsou před náma.
1: Teď ještě nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení kvůli nehodě je taky teď nedaleko Plzně v Chrástu. Na třídě československého odboje došlo k nehodě osobního auta s autobusem. Dávejte si tam pozor. Bourá se taky přímo v Plzni poblíž Techmánie. U křižovatky Borská Břeňkova se srazily dva osobáky. A opatrně taky na dálnici D5. Auto s defektem je na kilometru 99 směrem na Rozvadov. Pokud máte další info z dopravy, může to být nehoda nebo uzavírka, tak pište k nám na WhatsApp. Číslo je 720 870 237.
2: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta.
3: Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc fakci, brokolice balená kus za 19,90 a čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 24,90. Penny.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
6: Jé, Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
7: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
8: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
9: On air. Online. I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
1: 17 hodin, jsou tu krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Plzeň dokončila první dům v areálu bývalých kasáren na Světovaru. Jedná se o největší nový městský bytový dům postavený v západočeské metropoli. V bloku je 30 bytů hlavně pro mladé lidi a rodiny. Nechybí ani podzemní parkování. No a obyvatelé Aše si mohou oddychnout. Město už odsouhlasilo odkup bývalého hotelu GT v Čapkově ulici. Existovaly reálné obavy, že by mohl sloužit jako ubytovna. Jak radnice dříve uvedla, hotel by chtěla zachovat a vzniknout by tam mohly i městské byty. U superdávky se ode dneška mění některá pravidla, které změny vstupují v platnost, říká mluvčí úřadu práce Jarka Baleková.
10: Tou první je, že se rozšiřuje okruh samoživitelů jako zranitelných osob. Druhá změna se týká úprav normativů nákladů na bydlení, a to podle jednotlivých okresů, kde budou lépe odpovídat reálným cenám bydlení. Třetí významnou změnou je zvýšení životního minima jednotlivce ze 4860 korun na 5500 korun měsíčně.
1: Lidé, kteří už superdávku pobírají, musí teď během října doložit své příjmy a náklady na bydlení za červenec, srpen a září. A ještě se podíváme taky na hokej. Extraliga dnes předehrává jedno utkání 7. kola. O první bodový zisk v domácím prostředí bude usilovat Sparta, která přivítá České Budějovice. Úvodní buly padne v 6:30.
11: V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
1: Zítra by u nás mělo být převážně oblačno nebo taky zataženo. Teploty se budou pohybovat mezi 18 a 22 stupni. Objevit se může taky občasný déšť a nebo přehánky. Teď už pokračuje divoký západ s Kubou Radou.
9: Hit Radio FM Plus.
0: Krásný odpoledne, parádní čtvrtek i po 17. hodině. Za chviličku zajdeme na dětský hřiště a budeme tam blbnout.

0: Pink, Hit Radio FM plus a Divoký západ s váma. Narazil jsem na krásnou věc. V Sokolově totiž vyroste nový dětský hřiště v Zámeckém parku, ale jaký? Mělo by tam být 3D bludiště, dokonce dvoupatrový. Já chci být zase malej. Já to těm dětem tak závidím.
1: A co ti brání tam taky vyrazit a vyzkoušet si to všechno?
0: Podle mě by přijeli měšťáci a odvezli by si mě.
1: Takže bys to měl ještě s doprovodem. Skvělý.
0: Zážitek by. Ještě by mi ukázali služebnu a pauta.
1: Já si myslím.
0: Ne, já jenom jako hrozně lituju toho, že fakt už je mi kolik mi je. Protože když si promítnu, co jsme měli my, klepač na koberce, a když už na sídlišti byla taková zeměkoule, tak to bylo jo, jako wow. Podívej se na to, co mají dneska ty děti.
1: Já ti věřím, já třeba jsem holka z vesnice, takže když jsem přijela do města, jako do Plzně, tak pro mě i ty zeměkoule a klepadla byly něco wow.
0: Prosím vás, nemohl by někdo udělat jako prostě hřiště pro dospělý?
1: No, to jako by vlastně máš, no, to je práce.
0: Cože?
1: No, takže si hraj, Kubíčku.
0: A z toho máš mít tu radost.
1: Strašně velkou.
0: Ježišmarja. Tak já asi přijdu k pracovnímu úrazu, my tady nemáme dopadovou plochu.

0: Disturbed Sound of Silence a za chviličku taky Plamen od Katky Marie Tichý. Dneska v 18 hodin se slavnostně otevírá Depo 2015. Možná si říkáte, že to nedává smysl, tak já to doplním. Po rekonstrukci, hele, tato rekonstrukce měla několik fází a Depo je krásný. Já jsem viděl nějaký fotky, pořád to má toho ducha, který ho to mělo. Zároveň ale se snížily provozní náklady, že jo, něco se zateplilo, vyměnili se okna, tak aby ten provoz byl levnější. Je to fakt boží. Běžte se tam podívat. Nejenom teda dneska v 18 hodin, ale od zítřka můžete navštívit novou interaktivní výstavu Do těla, která přibližuje lidský tělo tak nějak zábavnou formou. Proměníte se v krevní buňku a budete putovat tělem. Hele, ideální pro děti, jestli máte zvídavý, tak 100% vyražte. Vstupenky, tak ty se dají koupit, a to na depo2015.cz. Další tipy na to, co podniknout o víkendu, tak ty pro vás máme, dáme si je ještě v téhle hodině.
1: Co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jaro prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Rajská rámen roštěná? V novém Food Place v OC Rokycanská si z pestré nabídky vybere každý. A to prostředí? Stylové a moderní. Stavte se na rychlý oběd, večeři s přáteli nebo kafíčko mezi nákupy. A co si u nás dáte vy? Nový Food Place v OC Rokycanská Plzeň je tu.
3: Slyšíte? To je radost vašeho motoru, že jsou tu podzimní víkendy. A to znamená, že se jede na Orlen pro prémiovou vervu diesel za cenu standardního paliva. Dopřejte svému autu od pátku do neděle prémiovou naftu a ušetřete. Orlen, následujte kvalitu.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: Ráno odvádím děti do školy a večer relaxuji na terase v centru Plzně. Přijďte v sobotu 10. října na den otevřených dveří projektu Bydlení Šumavská a podívejte se, jak by se vám tu bydlelo. Rezervujte si prohlídku bytů online na bydleníšumavská.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Nico a Wayne na Hit Radio FM Plus ladíte Divoký západ. Dneska máme Mezinárodní den seniorů. A tak jsme si řekli, že jim dáme to nejdražší, co máme, a to je společně strávený čas. Dneska totiž naše Baruš Kribů společně s dalšími členy týmu vyrazila do domova se zvláštním režimem Petr Klíč v Plzni. A to pod Městským ústavem sociálních služeb. Právě tady se potkala zhruba 18 seniory, prafrajery a prafrajerkami. Povídala si s nimi u kávičky a navíc, což bylo hrozně fajn, oni pro Barču dokonce i napekli. Nádherný, absolutně boží. To prostředí, to je taky perfektní. Hele, oni tam mají dokonce jurtu, ve který tráví Vánoce. To je prostě boží. Jestli náhodou ve svém okolí máte taky někoho, o koho se třeba úplně už nezvládáte postarat, tak klidně mrkněte muss.plzeň.eu nebo facebookové stránky jejich, protože když jsem tam koukal, tak jsem nevěřil tomu, co všechno se dá v tomhletom zařízením dělat. Oni hrajou florbal, oni chodí do farmaparku, oni hrajou ping-pong, to je každý den něco absolutně skvělý. Tak jsem moc rád, že jsme tam mohli vyrazit a užít si to společně s prafrajery a prafrajerkami. Mimochodem sledujte i naše sociální sítě, protože jak to probíhalo, tak to tam už brzo uvidíte.

0: Robert Kennedy, tady je Hitradio FM Plus, Miley Cyrus, novou. Nevohranou. Dáme za chviličku. No, a mrkneme taky na to, co se u nás bude dít o víkendu, protože i to my tady u nás víme. Kam vyrazit? Jednak vás pozvu za houbama, ano, všichni o víkendu budeme obrážet lesy s košíkama, ale v Mariánkách můžete vyrazit na tradiční výstavu hub od zítřka až do 4.10., to znamená do neděle. V hotelové škole už tradičně se můžete těšit na ty nejkrásnější úlovky, které houbaři a mykologové pozbírali nejenom na západě Čech. Prosím vás, jestli máte chuť na houby, akorát jim to nekraťte. Jo, nechte jim tam něco, ať mají chudáci co vystavovat. No a taky vás pozvu v sobotu na Medfest, což je de facto festival zdraví. I takhle ve stručnosti by se to dalo popsat. Ten se koná v budově Lékařské fakulty v Plzni, a to od 12.30 až do 22 hodin. A těšit se můžete na výuku první pomoci i s ukázkou použití defibrilátoru. To je fajn si 100% vyzkoušet. Taky orientační vyšetření zraku a kapacity plic, a nebo si můžete vyzkoušet operaci ve virtuální realitě. A od 18 hodin tady vystoupí kapela Imagine Diamonds. Tak si užívejte víkend.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofmplus.cz.
2: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, šváby mlaskají a štěnice sají krev.
3: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
4: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
5: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
6: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
7: Jde jednoduše zjistit, jestli za energie neplatíte zbytečně moc?
8: No jasně, s MND to jde.
7: Zavolejte nám zdarma na 800 400 500 pro nezávaznou kalkulaci. MND, dodavatel elektřiny a plynu.
9: Náš výkup je teď totální hardcore.
10: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio FM Plus.
13: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu. Hit Radio.
14: Let's go.

Jelena Magdalena, Divoký západ, Hit Radio FM Plus a dneska taky Mezinárodní dny. Ten první, který jsme tady řešili, tak to byl Mezinárodní den seniorů, který má připomínat, že ten čas, který jim můžeme věnovat, je to nejcennější, co jim můžeme v podstatě dát. V rámci toho jsme taky vzpomínali na všechny babičky, prababičky, dědečky, protože každá rodina má nějakou vtipnou storku o tom, co jejich babi popletla, co se jí nepovedlo, a nebo jak nadávala. Já mám jednu dokonalou a tak opráším tu svoji, protože když jsem studoval, tak jsem vzal k babi kamarádku na oběd. Jo, už jsme byli jako celkem vlastně najedený, ale babi prostě navařila, nandala to na stůl a nebylo moc jako o čem. Jo. Když jsme to dojedli, tak babi samozřejmě se to zdálo málo, takže nám nutila, aby jsme si ještě přidali. Načež jsme si nepřidali. To se babi dotklo a tak se otočila na tu moji kamarádku a splna hrdla jí říká: a vy mi jděte taky do prdele. Ještě jí u toho vykala. Skvělý. Takhle, jestli si z toho do budoucna naše generace něco může vzít. Jak je krásný být upřímnej. No a taky jsme oslavili Mezinárodní den kávy. Ano, Bára samozřejmě, to je vrchní vařička tady u nás. Kávy, moc krát děkuju, protože káva od Báry je to nejlepší, co si můžete dát. Zároveň ale záleží taky na tom, z jakýho hrnečku to pijete. Na dnešek Bára vzala opravdu speciální. Já jsem dostal s nápisem Pan dokonalý. Zatímco Bára měla druhou část a tam bylo Paní vždy dokonalá. Takže kafe od Mariši. Takovej byl dnešní Divoký západ. Zítra pátek v 15 hodin se těšíme. Teď je tu Oumí. Užívejte zbytek dne.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Řidiči, dávejte si velký pozor na jižním Plzeňsku. Jak nám píšete, klouže to v Chlumčanech v Komenského ulici, kde je rozlitý olej. Projíždějte s opatrností. No a co se dál děje na cestách, pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Skvělou orientaci na cestách vám přeje Orienta, klatovská třída Plzeň. Získejte novou práci, kterou budete mít konečně rádi. Orienta. Vaření je strašné, jako fakt strašné. Ale s Podravkou Originál v tom nejsi sám a můžeš ukázat, co umíš.
2: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
3: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
4: Máš u sebe korunu?
5: Na co?
4: Na novou vanu ze Senesy.
5: Odkud?
4: Z koupelnového studia Senesy v Plzni na Studentské. K nové koupelně teď dávají za korunu třeba vanu, sprchový kout nebo koupelnovou skřínku.
5: Rezervujte si schůzku na senesy.cz. Koupelny a kuchyně Senesy. Společně to vymyslíme.
6: V Plzni vznikají parní turbíny, které pomáhají vyrábět energii po celém světě. Dusan Škoda Power. Roztáčíme svět.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
9: Je 18 hodin, dobrý podvečer, u zpráv přeje Lucie Daňková. Na 5 500 korun se ode dneška zvedá životní minimum. Promítne se to do nároku na superdávku i do její výše. Zvednout by se měly i dávky mimořádné okamžité pomoci. Podpora na bydlení v superdávce se začíná počítat podle okresů. Umožní to novely, které dnes vstoupily v platnost. Zítra a v sobotu proběhne v Praze a Brně ilegální sraz tuningových aut. Na něm účastníci historicky cíleně blokovali dálnice, kradli dopravní značky a používali pyrotechniku. V terénu budou proto policisté napříč celou zemí. Jejich mluvčí Violeta Canovsky.
10: V souvislosti s plánovaným ilegálním sjezdem, na který mohou do České republiky dorazit tisíce řidičů, připravujeme rozsáhlé bezpečnostní opatření napříč celou republikou. Do terénu nasadíme policisty celé republiky a využijeme také vrtulník a policejní drony.
9: Bezpečnostní opatření počítají s nejčernějším scénářem. Opatrní by měli být všichni řidiči. Úterní útok na základní škole u slovenské Čadce má druhou oběť. Lékařům se nepodařilo zachránit dívku, která byla hospitalizovaná ve velmi vážném stavu. Po útoku nožem, při kterém zemřela i jedna učitelka, policie zadržela 13-letého žáka uvedené školy. Tenista Jakub Menšík v prvním kole v Pekingu porazil Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu v deblu na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou.
11: V Deněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem, krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a zkušení pedagogové. Zanzík.cz.
9: V noci většinou oblačno, v západní polovině Čech postupně zataženo, ranní teploty 13 až 8, zítra rozdíl v teplotách i charakteru počasí. V západní polovině Čech více oblačnosti a chladněji, teploty kolem 20 a místy přeháňka. Ve zbytku území většinou polojasno, na východě jasno a teploty 20 až 24 stupňů.
12: Startuje hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti vám budeme hrát až do 21. večerní. Michal Pospíchal s vámi, hezký čtvrtek přeju.

Survivor, Burning Heart, tohle je čtvrteční Hit Radio. Jestli vám tahle věc okamžitě nahodila tak nějak chuť začít běhat po schodech a nahoře vítězně zvednout ruce, tak to není náhoda. Burning Heart vzniklo pro Rockyho 4 a Survivor tak navázali na svůj obrovský úspěch z Eye of the Tiger. Mimochodem, Sylvester Stallone jim při psaní poslal scénář filmu, aby přesně věděli, jakou atmosféru má písnička mít. Takže jsme právě zvládli hudební trénink z 80. a teď úplně jiná nálada. Moby in this world. Tímhle pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Nejprve Moby in this world a potom taky jeden pořádný návrat na taneční parkety přelomu tisíciletí. Tohle byl Precioso a Marvin Tell Me Why, jejich debutový singl z roku 1999. Pomáhal dostat italský dance do celé Evropy a dostal se třeba i do německé top desítky. Za chvilku pokračujeme dalšími hity. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti. Až do 21. večerní vám hrajeme výběr toho nejlepšího z 80. 90. a milénia. Hit Radio.
1: To je Radko Guras a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Máme ji!
4: Naši novou akuvrtačku.
3: Jen za 799 korun.
4: S baterií a nabíječkou v ceně.
3: To byl nákup. V Baumaxu je pořád co objevovat.
4: V Baumaxu akuvrtačka Assist s příslušenstvím jen za 799 korun. Platí do konce října.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. Hitrádio.
1: Zlepši si náladu.

Taky tohle vám hraje Hit Radio, posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, Timbaland, One Republic, Apologize. Je zajímavé, že tahle písnička vlastně původně vznikla jako skladba skupiny One Republic, napsal jí zpěvák Ryan Tedder a teprve potom přišla Timbalandova verze, která z ní udělala celosvětový megahit. A tak jeden z těch songů, u kterých stačí pár vteřin a okamžitě jste zpátky někde kolem roku 2007. My se teď vrátíme ještě o pár let dál, rovnou do devadesátek. Němečtí Culture Beat, které určitě znáte hlavně díky Mr. Vain, jsou tady teď na Hit Radio s písní

Jojo, tohle vám v hlavě bude znít ještě dlouho. Trio a da-da-da, německý minimalismus, který v roce 1982 dobil svět a podle dostupných údajů se ho prodalo kolem 13 milionů kusů, to je neuvěřitelné číslo. Písnička navíc dostala druhý život v 90. díky reklamě na jednu automobilku. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, to nejlepší z minulosti. Z našeho hudebního archivu vám budeme hrát až do 21. večerní. Pro lepší náladu, užívejte.

0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio.
2: This is my church. This is where I heal my hurts.

0: osmdesátek, devadesátek a milénia na Hit Rádiu.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes.
2: Auto CB. Váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.autocb.cz. Auto CB. V Plzni na Slovanech. Nepomucká 119.
3: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic, pokračujeme v tom nejlepším z minulosti. Michal Pospíchal za mikrofonem, přeju pohodový čtvrtek.
7: Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up and sleep with me, come on, and sleep with me. Shut up and sleep with me, come on, why don't you sleep with me? Shut up.

uších máte Hit Radio, tohle byla Lean Rhymes s hitem Can't Fight the Moonlight. Písnička, která je neodmyslitelně spojená s filmem Divoké kočky. Zajímavé je, že ji napsala Dainey Warren, jedna z nejúspěšnějších autorek popových hitů vůbec. Lynn Rimes navíc naspívala ve filmu Pěvecké party hlavní postavy, takže její hlas tam slyšíte mnohem častěji, než byste možná čekali. A teď ještě o kus dál do minulosti. Kim Wilde a její verze klasiky You Keep Me Hanging On. Tohle vám nabízí hudební speciál Hit Radio Classic.

0: Ladíte Hit Radio, Armand van Helden a You Don't Know Me. Tohle byl na konci 90. opravdu obrovský klubový hit a v Británii se dostal až na první místo singlového žebříčku. Mimochodem, ten výrazný základ skladby si Armand vypůjčil z 80. Dance With You od Kerry Lucas. Ladíte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, brouzdáme naším hudebním archivem, vybíráme pro vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer. Vás to nejlepší od 80. až po ty největší hity milénia. A rozhodně bude se poslouchat i v těch příštích hodinách, těšit se můžete třeba na Erasure Always, to vám můžu slíbit. Hezký večer.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hledáte místo, kde se bude vaše dítě cítit jako doma? V Bdeněvsi otevíráme nový Zanzík, dětskou skupinu s velkým srdcem. Čeká na vás krásné prostředí, velká zahrada se zvířátky a hlavně zkušení pedagogové, kteří se o vaše děti s láskou postarají. Dny otevřených dveří v Zanzíku probíhají právě teď. Rezervujte si svůj termín na www.zanzík.cz, kde se dozvíte víc.
3: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.

Prdeční večer trávíte s Hitradiem, Glenn Medeiros a Nothing's Gonna Change My Love For You. Zajímavé je, že Glennovi bylo teprve 17, když se s touhle písničkou dostal na první místo britské hitparády. A ještě zajímavější, vůbec nebyl první, kdo ji naspíval. Původní verzi vydal už o pár let dřív George Benson, ale celosvětový hit z ní udělal právě Medeiros. Z romantické 80-kové klasiky se teď v hudebním speciálu Hit Radio Classic přesuneme do roku 1994. Dvě jména, Vince Clarke a Andy Bell. Říká vám to něco? No, věřím, že ano. Erasure. Hrajeme od nich slibované Always.

0: only got the wobble. This is Stanley Unwin's Tiny Hoffa with Wobble You All Joyful. Goodbye, load.
1: Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik, hudební speciál plný těch největších hitů minulosti. Wobble You, Pytel, možná jeden z těch názvů, u kterých si interpreta okamžitě nevybavíte, ale jakmile začne hrát, 90ky jsou zpátky během pár vteřin. Britská elektronická formace Wobble You nám dělala společnost a právě teď, no a spoustu dalších skvělých interpretů, hvězdných men a fantastických singlů pro vás máme i do těch příštích minut. Spoustu toho stihneme ještě do té aktuální hodiny, ale hit Radio Klasik, to nejlepší z minulosti, vám hrajeme až do 21. večerní. Pro lepší
2: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz

0: Classic. To nejlepší z 80., 90. a milénia na Hit Rádiu.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
5: Už žádný, mami, restartuj to.
6: Už se mi nesekne při penaltě.
7: Už nespadne, když páříme s klukama.
4: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
8: Pokračujeme v hudebním speciálu Hit Radio Classic. Ještě 60 minut vám budeme hrát to nejlepší z našeho hudebního archivu. Michal Pospíchal za mikrofonem. Dobrý večer.

Sisko a Tongsong, to jsme vám hráli na Hitrádiu. Je to jeden z těch hitů, kterých asi není potřeba dlouze vysvětlovat, o čem je. Píseň vyšla na přelomu tisíciletí a Sisko za ní pozbíral hned několik nominací na Grammy. To je to vůbec nejprestižnější hudební ocenění, které může interpret a jeho realizační tým na hudební scéně získat. A jestli jste na tom zaslechli něco povědomého z úplně jiného hudebního světa, no tak je to správně. Skladba totiž pracuje s motivem Lenoir Rigby od Beatles. Teď každopádně měníme dekádu i náladu. Gloria Estefan a Miami Sound Machine, Rhythm is gonna get you. To je věc, kterou pro vás máme dál připravenou v playlistu Hit Radio. Oh, yeah.

0: Chris Rea, Looking for the Summer, písnička z jeho alba Aburgy z roku 1991. Ten typický chraplavý hlas, který si s nikým jiným asi nespletete. Chris Rea hledal léto, Looking for the Summer. My pro vás hledáme ty nejlepší hity z našeho hudebního archivu. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Klasika, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Rád vám to budeme i v příštích minutách. Rozhodně máme co nabídnout. Tak se pohodlně usaďte a příjemný poslech.
1: Hledáte adrenalin, ale všechno už vám přijde okoukaný?
2: Tak dobře poslouchejte.
1: Alegria má pro vás totiž úplnou novinku, kterou jste v Čechách ještě nevyzkoušeli.
3: House Running.
2: Naprostý unikát na trhu se zážitky.
1: Přivážeme vás na jednu z nejvyšších budov v Praze.
2: Budete viset 101 metrů nad zemí.
1: A pak... Pak si to pěkně se běhnete dolů.
4: Maminko!
2: Prostě pořádnej adrenalin.
1: Tenhle zážitek najdete pouze na...
3: Firma na zážitky.cz.

tohle je čtvrteční Hit Radio Classic, hudební speciál plný nejlepších hitů z minulosti. Gabriel Out of Reach, velký hit z roku 2001, dohrál právě teď, vzniklo pro romantickou komedii Deník Bridget Jonesové a Gabriel za ní získala i nominaci na Brit Awards. Teď ovšem romantiku na chvilku odložíme a pořádně přidáme tempíčko. Stayin' Alive znáte samozřejmě díky Bee Gees a horečce Sobotní noci. Jenže v 90. ho vzali do rukou britští Entrance, přidali rap a taneční beat a jejich verze se dostala až na druhé místo britské hitparády. Entrance, Stayin' Alive na Hit Radio právě teď.

One Night in Bangkok, tohle byly Muraya Heat na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. My vám hrajeme hit za hitem, jedno velké jméno za druhým a do konce hodiny tomu nebude jinak. Těšit se můžete třeba na Alice DJ, Back in My Life, taky Train, Hey Soul Sister a do třetice slíbím Ace of Base, All That She Wants, může být? Snad jo. Tak hezký poslech a hezký čtvrteční večer z Hit Radio. Hit Radio. Hit Radio.

0: to tady. Velké grand finále hudebního speciálu Hit Radio Classic s tím dnešním datumem vydání. První říjnový den jsme vám dělali společnost a hráli to nejlepší z 80. 90. a taky výběr hitů milénia. Tak doufám, že se líbilo. Zpátky budeme i v druhý říjnový den. Zase zítra úderem 18. pro vás budeme mít výběr toho nejlepšího z minulosti, toho nejlepšího z našeho hudebního archivu. Posloucháte Hit Radio, užívejte večer.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krát. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Farmapark Dobřany, tady je to boží. Lepší místo pro děti, najdete je stěží.
3: Nazdar děti, jestli mě ještě neznáte, tak já jsem alpaka. Miluju drbání za ušima a chození na procházky. No tak, kde vězíte?
4: Farmapark Dobřany.
5: Zvířátka a skákací hrady, tady nás to baví.
3: Jo, a abych nezapomněla, mám tu spoustu skvělých kámošů. Tak šup, už se na vás těšíme.
6: Hit Radio FM Plus.
7: Zlepši si náladu.

Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v České republice. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.

0: srdcovky Hitrádia.
1: Songy na celý život. Pondělí až pátek v pravé poledne na Hitrádiu. Hitrádio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: pozor, mimochádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

0: staří Jack Croft, potkaní hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hit Radio FM+.
3: Zlepši si na

0: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
1: Lyžaři pozor! Od neděle do úterý se koná velký výprodej nového lyžařského vybavení. Plzeň Bolevec, hospoda Tachovská. www.hopesport.cz.

0: Sařík, žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.

0: Žádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
1: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.